Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

This one's called Shot in the Dark.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Michale, tak samozřejmě víme, proč si tady nová deska, spoustu nových koncertů a prejže ti bude 70.
2: No, to víš, tak čas, čas běží, ale vážení.
1: Pozor, teďko, já když se na tebe dívám od sebe, jak dlouho, daleko, metr a půl, no, no. Ty vůbec nevypadáš na 70 let.
2: Tak to děkuju.
1: Vypadáš dobře na 80.
2: Tak to potěší, ale jako hele, ve města schránka to už začíná být. Proměňuju se v takovýho toho titanmana různě, různýma hřebíkama, umělejma kyčlema a tak dále. Ne, ale tak jako, hele, pokud člověk stojí na pódiu, má z toho radost a lidi taky, tak jako nestárneš. V
1: Je tam něco, co, a teď vážně, jako co cítíš, jako že jde pomalejš, jako že, nemyslím chůze, jako ve hře na kytaru, ale...
2: Chůze, že jo, to pro klouby, kolena, tak to je klasika, už v tomhle věku to začíná trošku jako už vrzat. Ale já jsem samozřejmě absolvoval nějaký operace a já jsem rád, že zase můžu stát na tom pódiu. Předtím jsem seděl, ale teďka vlastně můžu tu kytary držet, což je ta nejpřirozenější pozice pro mě, že prostě a užívám si to.
1: Tak to máte ve výběru podle mě nějakou jako chorobu, protože když tady byl Klauda Krišpín, tak ten zase nemohl sedět. Jo?
2: No, ten si musel vždycky stát. Lehal. No, jako...
1: A ten to měl kvůli plotně nebo kvůli něčemu?
2: Taky, no, já to mám taky. Tohle, to jsou, ale pojď dál, zdraví. Jsou Vánoce, ať nás nic nebolí, ať jsme šťastní.
1: Já jsem právě začal tou novou deskou, jo? Nová deska by měla vyjít v dubnu, je to tak, příští rok?
2: Ne, nová deska, pokud to všechno vyjde.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat. Yeah.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů, 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Znáš píseň řetězů, baby? Zní, poslouchej, jak zní.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, za 2 minuty bude 6 a už jsou trable v Praze kvůli Kbelské. Nejenom, že je v údržbě, ale ještě je tam nehoda. Směrem od Letňan na Kbely nebo na Hloubětín se před nájezdem na Novopatskou srazil náklaďák s autobusem. Od ústecké dálnice se zpomaluje Uzdib a od Mladoboleslavské se brzdí na konci D10 a taky je husto na Štěrboholské radiále směrem z Černáku na Novopatskou. Počítejte tady se zásekem od Hradecké dálnice. Na 20 na trase Plzeň-Písek zase zasahují záchranáři u nehody osobáku s kamionem na začátku obchvatu Nepomuku. V místě se jezdí kyvadlově. A i dneska platí, že nejezdí metro mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání. Tam je plánovaná odstávka do víkendu, ale pozor! Teď, tedy přesněji před půl hodinou, se mimořádně zastavila pražská podzemka na zeleném Ačku mezi stanicemi Želivského a Dejvickou. Tak dobré ráno, je tu středa, 8. červenec 2026.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Vypadá to, že dnes bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 27, na horách by mělo být kolem 15 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Posilu do ofenzivních řad hlásí hokejový Litvínov. Po 9 sezónách strávených zámořské NHL se do české extraligy vrací David Kempf. 31-letý mistr světa z roku 2024 podepsal s Chemiky 3-letý kontrakt. A aby dobrých zpráv nebylo málo, hvězdní útočníci bratři Ondřej a David Kašovi prodloužili s Litvínovem smlouvu, a to až do roku 2029. Fotbalem jsme začali zprávy. Hraní her o přestávkách nebo sledování sociálních sítí během vyučování by mohlo být pro české školáky brzy minulostí. Premiér Andrej Babiš společně s ministrem školství Robertem Plagou už předložili návrh zákona, který by od září příštího roku plošně dětem zakázal telefony i v jídelnách. Rychlost cyklistů by mohly v Žižkovském tunelu zpomalovat optické brzdy. Soubor vodorovných čár a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Mají to další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Od dubna smí lidé na kolech tunelem projíždět maximálně 10-kilometrovou rychlostí. Přes 2,5 tisíce lidí loni využilo výzvy k přihlášce trvalého pobytu v Olomouci za bonus 10 tisíc korun. O jejich vyplacení si lidé můžou žádat od začátku června. Čas mají do konce července. O slíbenou odměnu si zatím požádalo asi 900 Olomoučanů. To byly zprávy a Tomáš Adamec, tady je další rocková pecka.
0: Radio B. Classic Rock.

začíná tradicionálem a džábánem whisky. My si spolu o 6:30 dáme kávu, to znamená za 20 minut. Teď je v lednici 21 stupňů. Ne, tím nechci naznačit, že se nám zkazilo mlíko do kávy, ale že na Břeclavsku mají za sebou tropickou noc. Zatímco v Liborci, tak tam se probouzejí s 12 na teploměru. Odpolední hodnoty už pod slunou oblohou budou dosahovat většinou na 20 až 25 stupňů. Počítejme s tím, že na jižní Moravě tam by mohlo být až 27 stupňů, což je zítra hodnota pro celou republiku. S tím, že tedy v pátek a o víkendu budou opět teploty atakovat letních 30 stupňů a má být slunečno. Tak to jenom, kdybyste náhodou už ve středu 8. července plánovali víkend.

Give me time, zpívala Janis Joplin. Ano, vy si dejte taky časovou rezervu na cestu do práce, pokud používáte pražské metro na červeném C-čku mezi Holešovicemi a Pražského povstání. Pokračuje plánovaná odstávka, ale teď už skoro 3/4 hodiny nejezdí ani zelené áčko mezi Želivského a Davidskou, což tedy v plánu úplně nebylo. V úseku Želivského depo Hostivař a Davidská nemocnice Motol je provoz zachován. Popojedem z Juriáši na Beatu.

0: noviny nevyjdou ve zvláštním vydání, nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Poté, co Argentina a Švýcarsko vytvořili poslední čtvrtfinálovou dvojici, je dneska na mistrovství světa ve fotbale volný den. Zítra večer další rundu načne Francie proti Maroku a k těm včerejším zápasům. Argentina i s Messiho osmým gólem a i navzdory jeho neproměněné penáltě na šampionátu otočila zápas s Egyptem, se kterým ještě v 79. minutě prohrávala 0-2. Nakonec vyhráli 3-2. Dali tři branky během 13 minut s tím, že ta vítězná hlavička záložníka Chelsea Enza Fernandéze nebyla jenom záchranou pro Argentinu, ale byla oficiálně zaznamenána jako 3000. gól v historii fotbalového mistrovství světa. A večer se taky hrál poslední zápas celého šampionátu na kanadské půdě mezi Švýcarskem a Kolumbií. Při základní hrací době ani v prodloužení branka nepadla a tak o postupu Švýcarů rozhodli až penalty.

0: řidičáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Navážu na nahoru po schodišti do Lubent, jedete-li na letiště, tak za A od Slaného je kolona na D7 kvůli omezení u letiště od 4. kilometru a pak za B pořád nejezdí metro na Dejvickou. Na Ačku je mimořádná událost a byl zastaven provoz mezi stanicemi Želivského a Dejvická. A k tomu pokračuje ta plánovaná vyluka na Cčku mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání. Stáváte do středečního rána s datem 8. července 2026. Nehodu taky máme na trase Jihlava Havlíčkův Brod, což je silnice číslo 38. Za D1 zasahují záchranáři u srážky nákladního a osobního auta. A pokud pokračujete dále po D1 ku Brnu, tak počítejte s kamiony v pravém pruhu od Kývalky. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
0: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
0: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
0: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádiu Být. Rádio Být. Počasí.
4: Dnes bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 27 stupňů Celsia. Na horách by mělo být kolem 15 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Být.
4: Kromě tradičně náročných tras se musí cyklisté v letošní Tour de France vyrovnat také s vedry až kolem 40 stupňů Celsia. Úleva od horkého počasí je zatím v nedohlednu. V nejbližších dnech se na trase Tour očekávají teploty nad 35 stupňů. Kvůli nim organizátoři vyzvali fanoušky, aby raději pyrenejské etapy vynechali. Právě začneme u zubaře, protože v Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny ale pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Notnou dávku hlouposti, drzosti a naivity předvedl 29-letý muž, který si na plzeňské odtahové parkoviště přišel pro své auto. Nakonec odjel úplně jiným autem, policejním. Byl totiž v pátrání. O prázdninách začala přístaviště na březích Máchova jezera pravidelně objíždět loď. Dohromady 6 spojů denně propojuje 8 přístavy.

Za módní policii naši aktuální formu shodnotil David Bowie i s asistencí kytaristy King Crimson Roberta Frippa. A teď nás dnešní oslavenec připoutá k bičovacímu sloupu. No tak ono bude stačit, když vaše ucho přitáhne k rádiu Beat. Whipping Post, tak se jmenuje písnička od kapely Allman Brothers Band, kterou oslavíme 82. narozeniny jednoho z bubeníků téhleté skupiny, mimochodem posledního žijícího člena té základní sestavy Allmanů. Narozeniny má dneska J. Joanny Johnson, zvaný J-Mo.

Greg Allman přirovnal pocity podváděného milence k tomu, co je připoután k bičovacímu sloupu. Taková metafora bezmoci a citové bolesti ho napadla uprostřed noci. A protože rychle nemohl najít tušku a papír, tak prý tento nápad načrtl na žehlící prkno pomocí ohořelé sirky. Tak. Olmeni tuhle písničku s jedním z nejsložitějších rytmických základů dokázali ze studiových 5 minut na koncertě natáhnout až na půl hodiny. Na hodinách ve studiu Beatu je 6:49, čas na Matadors, na písničku, která se jmenuje Zlatý důl a měla i svou anglickou, nebo má stále i svou anglickou verzi v překladu Nenáviť všechno, kromě nenávisti.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Nejsem jasnovidec, jak o něm teď zpíval Bruce, ale tušila jsem to a bylo mi potvrzeno, že metro na Ačku mezi Davidskou a Želivského nejezdí kvůli pádu člověka do kolejiště. K tomu ještě na Cčku pokračuje ta plánovaná vyluka mezi Holešovicemi a Pražského povstání. Za 2 minuty bude 7 z MHD do auta na 43 u Lipůvky. Ranní špičku ze Svitav na Brno zahušťuje nehoda s motorkou a bouračka brzdí i příjezd do Prahy po ústecké dálnici. U zdi se srazila 3 auta, kolona je od 5. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 27 stupňů Celsia. Na horách by mělo být kolem 15 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Teď jeden fotbalový přestup. Výrazně přispěl Spartě ke dvěma domácím titulům, postupu do Ligy mistrů i zajímavým zážitkům v evropských pohárech. Další úspěchy v rudém dresu Kan Kairinen nepřidá. Fotbalový klub z pražské Letné oznámil, že finská opora po 3,5 letech odchází do AEK Atény, kde podepsal 4letou smlouvu. Víc času online v prázdninovém režimu může podle oslovených psychologů u dětí a dospívajících zvyšovat riziko vzniku úzkostí a pocitu méněcennosti, prohloubit pocit osamělosti a závislosti na online světě. Podle psychologů mohou také děti víc experimentovat a hledat i rizikovější obsah. Zákazy a rodičovská kontrola přitom nemusí stačit. Nejdůležitější je podle odborníků komunikace, společné sdílení zážitků z online světa a hlavně společné aktivity. Třeba pohádkové Krkonoše. Tak se totiž jmenuje speciální dětský průvodce po nejvyšších českých horách. Malé turisty vezme na Sněžku, Lysou horu, Čertovu nebo Luční boudu. Svazek krkonošských měst a obcí v něm nabízí přes 40 rodinných výletů plných her, dobrodružství, objevování přírody a skrytých příběhů a také odměn pro malé turisty. Průvodce je k dostání třeba v infocentru ve Vrchlabí. Jak to bude s Gimplem v Nymburku, to nám zjistil Luboš Dvořák.
2: Boj o nymburský Gimpl vyhráli domácí, tedy zatím. Záměr krajského úřadu zrušit jednu ze dvou osmiletých tříd na nymburském gymnáziu ve prospěch posílení čtyřletého oboru se neuskuteční. Kraj po jednání s ministrem a také po protestech nymburských učitelů, studentů, rodičů i vedení radnice od záměru ustoupil. Luboš Dvořák, Nymburk.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další rokový nářez.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů, 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrádejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

Sting zpíval, že doufá, že při chůzi po měsíci si nezlomí nohu. Po měsíci už chystáme další rokovou pumpu Rádia Beat. Bude na Vysočině za 2 týdny. Pro originální otisk na kapotu si můžete přijet 22. července do areálu XT Line v Rudě. To je kousíček od exitu Osová bytýška při sjezdu z D1 na 153. kilometru. Tak za 2 týdny.

0: Jo, u baseballu si člověk občas umaže i záda, ať už od antuky ve vnitřním poli nebo od trávy. Tak nějak nenápadně od jasné páky přecházím k pražskému baseballovému týdnu, který dneska končí a bude mít nové vítěze. Finále si totiž zahrají Holanďani proti Tajvancům, kteří včera 8-0 porazili naší reprezentaci. A tu čeká od 14:30 v areálu Eagles, tedy v Krči, boj o konečné třetí místo proti Němcům. Se mnou je tady ve studiu už taky Tomáš s dalšími sportovními informacemi. Ještě důležitá zpráva z pražské hromadné dopravy. Na Ačko už metro jezdí v plném rozsahu.
1: Menšinové sporty na rádiu B.
2: Korfbalová reprezentace České republiky ve věkové kategorii do 15 let ovládla mistrovství Evropy. U 15 2026, když dokázala porazit všechny soupeře a po zásluze vybojovala zlaté medaile. Finálovým soupeřem českého týmu bylo domácí Polsko, které v semifinále bojovným výkonem přetlačilo Anglii. Trenér Filip nabádal o přestávce k trpělivosti a koncentraci v zakončení, což jeho svěřenci vyslyšeli. Po skvělém vstupu do druhé půle rychle otočili vývoj, když se postupně trefili všechny čtyři dívky základní sestavy. Vybudovaný náskok pak český výběr udržel až do závěrečné sirény, po které svítilo na tabuli 9-5 ve prospěch České republiky, tedy mistra Evropy U15 2026. A v česko-italské rodině bývalých biatlonistů Evy Puskarčíkové a Tomase Bormoliniho bude ještě o něco veseleji. Pár prostřednictvím sociálních sítí fanouškům oznámil, že očekávají narození druhého potomka. To byly menšinové sporty a Tomáš Adamec. Tady je klasický rok.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je půl osmé a na 43 ze Svitav na Brno se u Lipůvky srazila tři auta. Kolona je od Melonic a opačně od Kuřimy. Chystáte-li se od Velkého Beranova najet na D1 na Prahu, tak v tom připojovacím pruhu na dálnici na 119. kilometru je šipka silničářů označující porouchaný tyrák a v tom místě ještě zhoršená viditelnost pořádným ceďákem. Bez deště, ale s nehodou tří aut je příjezd do Prahy po ústecké dálnici. Ta srážka se stala u zdib a kolona se zdržením na 10 minut je od 5. kilometru D8. A na příjezdu po Slánské D7 do Prahy ztratíte taky 10 minut kvůli omezení u letiště a taktéž je to od 5. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. Dvě sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
4: Jdeme na tu večeři, tak si vezmi něco decentního, jo?
5: Co je decentní?
4: No žádný kapely. Košily nechceš, tak nějaký tričko. Čistý, černý třeba.
5: A to bych měl, to zas jo.
6: Jistě, že černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
7: Vypadá to, že dnes bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 27, na horách by mělo být kolem 15 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: V rychlosti ještě zámořský hokej. Hokejový brankář Jakub Málek podepsal novou dvouletou smlouvu s New Jersey, za které si v NHL ještě nezachytal. 24-letý golman si podle podmínek dvoucestného kontraktu může vydělat až 1 750 000 dolarů. Na farmě v AHL zhruba 1/4. Zprávy začneme u financí, protože vláda slibuje, že příští rok navýší rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a splní tak závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Luxusní značka Bentley, která je součástí německého koncernu Volkswagen, už oznámila jméno svého nového elektrického modelu. Ponese označení Torqal. Alergie má zhruba třetina Čechů. Přestože lidí s těmito nemocemi přibývá, specializovaní lékaři dlouhodobě chybí.

Za 3 minuty bude 7:45, posloucháte Rádio Beat a u Hammondek už je připraven Don Airey. A my si dáme jednu z nové desky kapely Deep Purple. Splash vyšla v pátek a jde o 24. desku temně purpurových. A Ian Gillan už na svém webu, gillan.com, sepsal ke všem novým písničkám komentáře. Tak, k jedinému koni ve městě napsal. Jediný kůň ve městě, tak se jmenuje písnička, kterou si teď pustíme. Po svém posledním drogovém úletu se muž zvedl ze svého opuštěného místa a vydal se hledat útočiště. Na pláních Nového Mexika se spřátelil s opuštěným koněm. Tak zatímco pak muž seděl v baru a přemýšlel, tak kůň stál venku u zábradlí a prostě čekal. A vrtěl ocasem. Tak už je vám jasné, o čem ta písnička je?

Tolik poslední kůň ve městě a zatím taky písnička z poslední desky Deep Purple, která prý ale finální nakonec nebude. Jak píšeme i u nás na webu radiobeat.cz, kapela už spřádá plány na další titul. Jinak na té desce, co vyšla v pátek, je i skladba, která se jmenuje Jessičina podprsenka. Jak už jsem říkala, zpěvák Gillen na svém webu už ke všem novým písničkám napsal nějaký komentář a tady upřesnil, že jde o hospodu, nikoli o spodní prádlo, že ten podnik se původně jmenoval Jessica's Bar a někdo z bar udělal bra jako podprsenka. No tak takový fórek. Pokračujeme na beatu s Jamesem Brownem.

0: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

Už za na celý měsíc Judas Priest přijedou do Ostravy. Na Roba Halforda se těšíme 2. srpna. Dneska je 8. července a dneska si můžete pěkný kulturní zážitek udělat v Hranicích na Moravě, v tamním zámeckém parku. Totiž kulturní léto zahájí člen beatové síně slávy, houslista Honza Hrubý a taky Ondra Fencl s kapelou Hromosfot. Teď vzpomínka na Otu Petřinu.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8 hodin na trase Svitavy Brno u Lipůvky obousměrně kolony. Kolem nehody s motorkou se jezdí kyvadlově. Na střídačku se projíždí taky u Bouračky na 61 u Malého Přítočna od Kladna na Unhošť nebo na Varskou dálnici. Na Ústecké D8 na Prahu jsou nehody dvě. První u Rovnice na 30. kilometru, pak u Zdib. A koukám, že pražská Štěrboholská radiála potažmo jižní spojka dneska v koloně obousměrně mezi Černákem a Lanovým mostem. Protože od Lanového mostu na Černák máme před sjezdem na D11, tedy Hradeckou dálnici Bouračku. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Vypadá to, že dnes bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 27, na horách by mělo být kolem 15 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Posilu do ofenzivních řad hlásí hokejový Litvínov. Po 9 sezónách strávených zámořské NHL se do české extraligy vrací David Kempf. 31-letý mistr světa z roku 2024 podepsal s Chemiky 3-letý kontrakt. A aby dobrých zpráv nebylo málo, hvězdní útočníci bratři Ondřej a David Kašovi prodloužili s Litvínovem smlouvu, a to až do roku 2029. Fotbalem jsme začali zprávy. Hraní her o přestávkách nebo sledování sociálních sítí během vyučování by mohlo být pro české školáky brzy minulostí. Premiér Andrej Babiš společně s ministrem školství Robertem Plagou už předložili návrh zákona, který by od září příštího roku plošně dětem zakázal telefony i v jídelnách. Rychlost cyklistů by mohly v Žižkovském tunelu zpomalovat optické brzdy. Soubor vodorovných čár a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Mají to další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Od dubna smí lidé na kolech tunelem projíždět maximálně 10-kilometrovou rychlostí. Přes 2,5 tisíce lidí loni využilo výzvy k přihlášce trvalého pobytu v Olomouci za bonus 10 tisíc korun. O jejich vyplacení si lidé můžou žádat od začátku června. Čas mají do konce července. O slíbenou odměnu si zatím požádalo asi 900 Olomoučanů. To byly zprávy a Tomáš Adamec, tady je další rocková pecka.
0: Radio B. Classic Rock.

Patti Smith nabídku a song o tom, že noc patří milencům. V nabídce půlnočních alb je další dámský rockový hlas. Mezi deskami vydanými v roce 2023 je i 13. solovka Doro Peš. Titul s hezkým názvem Dobyvatelka, navždy silná a hrdá. A já jenom doplním, že taky ze spoluprácí Roba Halforda, se kterým má na té desce dva duety. Je to Judasovská Living After Midnight a taky písnička Total Eclipse of Heart, kterou proslavila Bonnie Tyler. Takže i Doro Peš můžete v anketě na webu radiobeat.cz dát svůj hlas, nebo Alice Cooperovi, Uriah Heep, Metallice, Rolling Stones či bratřím Kiskovým, tedy kapele Greta Van Fleet. Pokračujeme s Rainbow.

0: Kolíně na wimbledonské travičce se včera tleskalo naší Karolíně Muchové, když si zajistila semifinále po dvousetové výhře nad Japonkou Osakovou, ale hlavní pozornost na sebe strhnul samozřejmě Djokovic. Novák v obrovské bitvě a nejdelším čtvrtfinálovém zápase wimbledonské historie po více než 5 hodinách udolal Felixe Ožera Aliasimeho a o finále si zahraje v očekávaném šlágru s obhájcem titulu a lídrem světového žebříčku Jannikem Sinnerem, ale až v pátek. Dneska budeme sledovat Lindu Noskovou proti Belgičance Elis Mertensové. Linda by mohla takhle pomstít krajanku Marušku Bouskovou, kterou Elis vyřadila v minulém kole. Tento zápas by měl začít ve 2 hodiny odpoledne, teď je 8:17.
1: Menšinové sporty na Rádiu B.
2: Od příští sezony budou v šampionátu MotoGP jezdit za tovární tým KTM Španěl Alex Marquez a Ital Fabio Di Gianantonio. Vedení týmu oznámilo, že s oběma jezdci uzavřelo víceleté smlouvy. Carlos Sainz přišel po velké ceně Velké Británie opět pozic. Sportovní komisaři pilotovi Williamsu dodatečně udělili neobvyklý trest v podobě přičtení jednoho kola, a to za porušení pravidel během výjezdu safety caru. A ještě k víkendu, než se v Silverstoneu naplno rozjel boj o body do mistrovství světa Formule 1, čekala fanoušky neobvyklá podívaná. Tradiční přehlídku jezdců tentokrát zpestřil neoficiální závod v Lego motokárách, které vznikly v Kladně. O zábavu se postarali i samotní piloti. Speciální vozítka byla vyrobena přímo pro velkou cenu Velké Británie. Zaměstnanci kladenského závodu je poskládali kostičku po kostičce a následně je připevnili na kovovou konstrukci. Tolik menšinové sporty a Tomáš Adamec.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Ahoj Káťo, radím. Prosím tě, na té osmičce, jestli se u té roudnice nic v posledních 10 minutách nezměnilo, tak tam jenom kluk dělal v tom zúžení kolo. A zdiby jsou už taky odklizený, teď to tady projíždím a je to úplně čistý. Ahoj.
1: Píťáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210, 32, 33, 34.

0: Fajťáci na čtyřech kolech.
1: Vlakem na Kolín, náš domácí hit posledního týdne. Chlapeček se mi zamiloval do Martina Krause. A to má asi po mamince. Vlaky na Kolín nikoli tedy z nádraží Střec, Masaryčky, ale z Hlaváku jedou bez problémů. Pokud valíte na letiště, tak si dejte minimálně 20-minutovou rezervu na Slánské u letiště omezení. Od Prahy je kolona od Evropské a od Slaného od Středokluk od 5. kilometru D7. Tak a jestli jdete na letiště po velkém pražském okruhu, tak taky počítejte se zdržením, protože za sjezd na ulici k Barandovu na 16. kilometru se v pravém pruhu řeší bouračka dvou osobáků. Nehoda s motorkářem stále překáží na 43. u Lipůvky. Fronta především od Svitav, zaseknete se u Lažan. A jestli jedete z Kladna na Unhošť nebo opačně, tak od Kladna, když to budeme brát v tomhletom směru, tak je to těsně před nájezdem na Karlovarskou dálnici. Tak se tam řeší srážka tří osobáků, místem se jezdí kyvadlově, tedy fronty obousměrně. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
3: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
0: Depozitář Popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář Popmuzea. Zítra od 7 večer. Na Rádio Beat. Hey. Rádio Beat. Počasí.
4: Dnes bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 27 stupňů Celsia. Na horách by mělo být kolem 15 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy. Na Rádiu Beat.
4: Kromě tradičně náročných tras se musí cyklisté v letošní Tour de France vyrovnat také z vedry až kolem 40 stupňů Celsia. Úleva od horkého počasí je zatím v nedohlednu. V nejbližších dnech se na trase Tour očekávají teploty nad 35 stupňů. Kvůli nim organizátoři vyzvali fanoušky, aby raději pyrenejské etapy vynechali. Zprávy začneme u zubaře, protože v Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny ale pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Notnou dávku hlouposti, drzosti a naivity předvedl 29-letý muž, který si na plzeňské odtahové parkoviště přišel pro své auto. Nakonec odjel úplně jiným autem, policejním. Byl totiž v pátrání. O prázdninách začala přístaviště na březích Máchova jezera pravidelně objíždět loď. Dohromady 6 spojů denně propojuje 8 přístavišť. Cestující po jezeře převáží třeba lodě Hinek nebo Máj. To byly zprávy v půl a Tomáš Adamec. Tady je klasický rok.

Jirka do Mexico City, kde se natáčel klip k nové písničce U2. Kdy vyjde jejich nová deska a jak se bude jmenovat, tak to ještě známo není. Ale od včerejška je venku první kus. Jeho název je Street of Dreams. A pro ty, co by pochybovali, tak píseň nahrávali všichni čtyři původní členové, tedy Bono, Edge, Adam Clayton i Larry Millan Jr. A právě návrat bubeníka k aktivnímu natáčení vyvolal velké nadšení fanoušků poté, co

0: We could go across the planet like this.
1: Would these people mind if we go through their apartment?
2: Thank you so much. We just love you.
3: I love you.
4: Po 9 letech YouTube přicházejí s novinkou, na internetu je ke skladbě Street of Dreams i videoklip, jak už jsem říkala, natáčel se v Mexico City někdy v květnu. Tým tam překvapila silná bouřka z blesky, která způsobila výpadek generátoru a jedna místní rodinka následně členy YouTube k sobě pozvala do bytu, ostatně část toho rozhovoru jsme tam slyšeli i v té písničce, no a záběry se pak provizorně natáčely na jejich balkóně. Další, kdo si YouTube užili zblízka, byli účastníci mistrovství světa ve fotbale dětí ulice. To, když ve finále akce, která je pravidelným předchůdcem mistrovství světa, členové YouTube házeli mincí při losování stran. A pak se zúčastnili i shromáždění, na kterém zástupci z řad dětí nastínili, co chtějí od světových politických lídrů pro zlepšení svých životů. Na beatu pro lepší středeční ráno teď už Scott McKenzie. Chlápek, kterému dali rodiče jméno Philip, ale kámošovi připomínal jeho výraz v obličeji skotského teriéra a tak mu dal přezdívku Scott.

Ale jo, Víťáci, v Americe ještě zůstaneme po té, co Argentina a Švýcarsko vytvořili poslední čtvrtfinálovou dvojici, je dneska na mistrovství světa ve fotbale volný den. Zítra večer další rundu načne Francie proti Maroku. K těm včerejším zápasům. Argentina i s Messiho 8. gólem na šampionátu a i navzdory jeho neproměněné penaltě otočila zápas s Egyptem, se kterým ještě v 79. minutě prohrávali 0-2. Nakonec vyhráli 3-2, dali ty tři branky během 13 minut s tím, že vítězná hlavička záložníka Chelsea Enza Fernandéze byla nejenom záchranou pro Argentinu, ale oficiálně zaznamenána jako jubilejní 3000. gól v historii fotbalového mistrovství světa. Mezi Švýcarskem a Kolumbií branka v základní hrací době ani při dvou prodloužení nepadla, a tak poslední zápas šampionátu hrají na kanadském území pod střechou ve Vancouveru rozhodli až penalty a nad ty Švýcaři vyhráli 5-4 a po 72 letech se probojovali do nejlepší osmičky světa.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: It's me, byl to Alice Cooper, kdo nám dospíval 3 minuty před 9 na beatu, s tím, že už tady letos byl v Plzni, chystá se ještě dorazit s hollywoodskými vampíry. Kam nás na koncert za chviličku vezme Vejvoďák v rámci našeho speciálu Léto jako živé, tak to jsem sama natěšena a zvědava. Doufám, že nám bude hrát k pohodové jízdě, seká se nám v Praze Štěrboholská radiála, a to nejenom od Černáku, ale i opačně. Do kolony se dostanete u Běchovic a poskakuje se až po začátku D10. Důvodem je samozřejmě zarvaná Novopatská na Letňany kvůli zavřené Kbelské z Hloubětina, tak se prostě jezdí tudy. Jestli jedete po Slánské D7, tak počítejte s tím, že první zásek je u Lotouše, kde je omezení a ještě bouračka, a pak samozřejmě kvůli tomu omezení, co je u letiště. Fronta se nám trošku protáhla, už začíná z 6. kilometru, takže pozor za sjezdem na Makotřasy. Tak se poskakuje 20 minut k letišti, stejně tak je to i z opačné strany, kde kolona začíná u Evropské. No a stále se ještě šetří bouračka 2 osobáků v levém pruhu na velkém pražském okruhu směrem na letiště na 16. kilometru za sjezdem na ulici k Barandovu. Ode mě je to všechno a přeji vám hezkou středu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat. She's a killer with a look of the devil in her eyes.

0: Rádio B. Počasí.
1: Vypadá to, že dnes bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 27, na horách by mělo být kolem 15 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Tenistka Linda Nosková zabojuje dnes ve Wimbledonu o postup do premiérového grandslamového semifinále. Nasazená devítka narazí na trávě v londýnském All England klubu na turnajovou 25. Belgičanku Elise Mertensovou. Utkání začíná ve 14 hodin. Tenisem začaly i další zprávy. Prodej elektromobilů v Česku dosáhl v červnu nového maxima. Lidé nových aut na elektrický pohon koupili 2142 a překonali tak dosud rekordní letošní duben. To se prodalo 1684 elektromobilů. A ještě dodám, že ke konci června jezdilo v Česku 72 200 čistě elektrických osobních aut. Soumrak teď provází rojení nemotorného hmyzu. Zdá se, jako by nastal známý chroustí rok. Tak to ale úplně není. Brouci obtěžující večer majitele zahrad nebo lidi na procházce nejsou velcí chrousti obecní nebo maďaloví, ale jejich menší příbuzní. Letní chroustci se rojí zhruba od poloviny června do konce července, ve vyšších polohách i do srpna. Chroustci ani chrousti nejsou člověku vyjma hospodářských škod nijak nebezpeční. Na Vinici se teď vydáme s Lubošem.
2: Oblast pod Krkonoší není asi krajem, který by se dal spojit s vinařstvím. Přesto nedaleko Lázní Bělohrad vzniká projekt, který chce dokázat opak. Pod vrchem Vyšičky roste nová vinice s 10 000 hlavami révy a spolu s ní postupně ožívá i historický Nový dvůr. První panenskou sklizeň očekává vinař v roce 29. Luboš Dvořák, Jičínsko.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasický rok.

0: Galinke do ruky k potlesku připravit. Jdeme na to! Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Tím, jak je tento týden kratší, tak jedeme teprve druhé léto jako živé v tomto týdnu a už je středa. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den, aby jsme odtajnili, jaký živák si dneska zahrajeme, tak vám to rovnou řeknu, abyste zbytečně nečekali. Je to Live Shit Binge and Purge, tedy úplně první živé album Metallica. Je to směsice záznamů ze tří koncertů. Nahrávalo se 29. srpna v roce 89 ve Spojených státech v Seattle Coliseum, následně pak na dvou lednových koncertech v roce 92 v Kalifornii v San Diego Sports Aréně a pak ještě 2. března v roce 1993 v Palacio de los Deportes v Mexico City. No a právě v hlavním městě Mexika, kde naši fotbalisté odehráli svůj poslední zápas na stále ještě probíhajícím mistrovství světa, začneme dnešní živák. Na Palacio de los Deportes je tma jako v pytli a dost možná ještě víc hluboko. V roce 93 ještě mobily nebyly, takže v davu svítí zapalovače. Nad zhasnutým pódiem tak se pomalu zvedají 4 díly osvětlovacích ramp, které září oranžově, postupně každý díl stoupá pomalu nahoru a vytváří takové snad možná písmeno M, jak by řekl Aleš Bych, ta M jako metal, v tomto případě možná M jako Metallica. Jako intro zní Ennio Morricone, Mexičani v kotli před pódiem hučí jako prdlí a očekávají příchod kapely. Pódium sem tam problikne a jak by řekl Tomáš Řepka, v těchto blikancích jsou vidět postavy Jamesa Hetfielda a také Kirka Hammetta. Jasona Newsteada zatím vidět není a Larse Ulricha za bicí soupravou můžeme jenom tušit. První skladba se jmenuje podle Google překladače Vstup Sandmana. Tak vstup Sandmane, potvrzujeme to. Enter!

Malinko nás bzíknutí, dneska si posloucháme živák Metallica v létě jako živém na beatu. Je to živák, který se jmenuje Live Shit, Binge and Purge. První edice vydání byla buď to na třech CDčkách, nebo na dvou kazetách a také na třech VHSkách, které se strkaly ještě do videopřehrávačů a nebo do videorekordérů. Původně bylo celé vydání zabaleno jako kartonová krabice, už jsme tady o tom hovořili. Ta krabice byla navržená tak, aby připomínala takovou tu typickou přepravní krabici nebo box na turné, tedy přepravní case, do kterého se dávají jak nástroje nebo technika, nebo třeba do takového caseu naházíte to, co už pak nikdy nenajdete a následně to pak celé turné hledáte a bedňáci mi to určitě potvrdí. Kromě audio a video nosičů tento case obsahoval i bonusový materiál, včetně brožury s fotografiemi, dokonce i impertinentní korespondence mezi kapelou a jejich manažery tam byla přiložena, byly tam i ručně psané poznámky a papírová šablona pro airbrush loga Scary Guy, kterého si pak pomocí šablony, že ty, co si to koupili, mohli nastříkat kamkoliv, podobně jako my na býťáckých pumpách stříkáme loga Rádia Beat na vaše auta. Jinak Scary Guy je takový maskot, nakreslený pandulák se skříženými hnáty. Když pak tohle živé album vyšlo v reedici, tak už to nebalili do toho převozního kejsu, ale do takové šperkovnice, nebo luxusní šperkovnice, kterou třeba někdo z vás má ještě doma. Vracíme se zpátky v čase, je 13. ledna 1993, jsme v San Diego Sports Areně v Kalifornii a Metallica hraje The Unforgiven.

0: Radio Beat. Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
1: Miláčku, pojď sem.
2: Ale když já nevím.
1: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
3: Přesně, mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
4: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
5: Léto jako živé.
4: Na Radio Beat.
6: We're gonna give you a little test here, man. I start it, you finish it, we'll find out what you got left. Oh yeah! I hope that ain't it. Oh yeah!

Pozor, v téhle skladbě Nothing Else Matters nehraje kytarové solo Kirk Hammett, jak by se mohlo stát, ale sám James Hetfield. Úplně první živé album Metallica nahrané mezi lety 1989 až 1993. Album, které má takový krásný poetický název, jmenuje se Life Shit Binge and Purge. Co se týče složení sestavy manšaftu, který byl na pódiu zmiňovaný James Hetfield jako zpěvák a kytarista Kirk Hammett, solový kytarista Jason Newsted, v té době baskytarista a také občasný hlavní zpěvák kapely, no a samozřejmě Lars Ulrich, jehož křestní jméno se nesmí nikdy v žádném případě, ať vás to ani nenapadne, vyslovovat pospátku. Natož, abyste si to napsali a zkusili, jak se jmenuje jméno Lars vyslovuje pospátku, ale furt je lepší jmenovat se Lars Ulrich a číst se pospátku, než třeba Lars Larsen. Tam už si člověk potom při četbě pospátku nevybere. Deska, tenhle živák, z kterého si hrajeme dneska, tak ve Spojených státech, potom, co byla deska vydaná, tak se stala multiplatinovou, prodalo se ho přes 700 tisíc kousku. Další skladba je připravená, jsme v San Diego Sports Areně 13. ledna v roce 1992.

0: We'll see you around. Thank you for your support here, man. We love you. We'll see you around. Metallica says, see ya!
1: Podle mě, jako máme pošmáknuto, si myslím, do té 10. hodiny už se nám tam toho moc nevyjde, protože některé skladby na téhleté desce jsou třeba až 10-minutové a to je zapotřebí nějakým způsobem ošéfovat. Ale...
0: Mexico City! Muy fucking bien! Muchas gracias! See ya! City man, thanks a lot for putting up with our shit here the last week. You guys are fucking great. Also, thanks a lot for letting us record the next Metallica live album. You okay? That's it, motherfuckers. See you in a couple years.
2: See ya.
1: Musel se tam ještě nechat tohle, vlastně dá se říct, poděkování pro mexické fanoušky v Mexico City na koncertu kapely Metallica. Za 5 minut, spíš za 4,5 minuty, už bude 10 hodin, to léto jako živé s Metallicou jsme si dneska užili. Zítra je čtvrtek a čeká nás další koncert, další živák. Jaký to bude, to vám zatím, Hergot, neřeknu.
3: Víťáci na 4 kolech.
1: Protože se musím podívat. Pozor, na Pražském okruhu na 60. kilometru je to kolem Černého mostu ve směru k dálnici D10, je tam bouračka osobního a nákladního auta. Na Šumpersku na 11. jedete-li ze Zábřehu směrem na Králíky, u obce Olšany se srazila 2 nákladní auta. Pozor, ve Ferrariho ulici v Praze, to je vlastně z Řeporyjí směrem do Stodůlek, taková spojka, je tam havárka osobního auta motorkáře. V Brně na Riviéře v Bauerově ulici šetří bouračku osobního a nákladního vozu. České Budějovice, ulice Zavadilka, Haklovy dvory, tady je bouračka autobusu, který se srazil s osobákem. V Teplicích ve Štúrově ulici je bouračka 2 osobních aut a ještě jednou Brno, křižovatka Merhautovy a Jugoslávské, nefunguje tam světelná signalizace, je tam silný provoz, opatrně tudy a počítejte s komplikacemi.
3: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 27 stupňů Celsia. Na horách by mělo být kolem 15 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Teď jeden fotbalový přestup. Výrazně přispěl Spartě ke dvěma domácím titulům, postupu do Ligy mistrů i zajímavým zážitkům v evropských pohárech. Další úspěchy v rudém dresu Kan Kairinen nepřidá. Fotbalový klub z pražské Letné oznámil, že finská opora po 3,5 letech odchází do AEK Atény, kde podepsal 4letou smlouvu. Víc času online v prázdninovém režimu může podle oslovených psychologů u dětí a dospívajících zvyšovat riziko vzniku úzkostí a pocitu méněcennosti, prohloubit pocit osamělosti a závislosti na online světě. Podle psychologů mohou také děti víc experimentovat a hledat i rizikovější obsah. Zákazy a rodičovská kontrola přitom nemusí stačit. Nejdůležitější je podle odborníků komunikace, společné sdílení zážitků z online světa a hlavně společné aktivity. Třeba pohádkové Krkonoše. Tak se totiž jmenuje speciální dětský průvodce po nejvyšších českých horách. Malé turisty vezme na Sněžku, Lysou horu, Čertovu nebo Luční boudu. Svazek krkonošských měst a obcí v něm nabízí přes 40 rodinných výletů plných her, dobrodružství, objevování přírody a skrytých příběhů a také odměn pro malé turisty. Průvodce je k dostání třeba v infocentru ve Vrchlabí. Jak to bude s Gimplem v Nymburku, to nám zjistil Luboš Dvořák.
2: Boj o nymburský Gimpl vyhráli domácí, tedy zatím. Záměr krajského úřadu zrušit jednu ze dvou osmiletých tříd na nymburském gymnáziu ve prospěch posílení čtyřletého oboru se neuskuteční. Kraj po jednání s ministrem a také po protestech nymburských učitelů, studentů, rodičů i vedení radnice od záměru ustoupil. Luboš Dvořák, Nymburk.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další rokový nářez.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Papěří je naprosto dokonalé slovo, tož vem to děs, pražský výběr na beatu 3 minuty po čtvrt na 11 dopoledne. Dneska jsme měli v létě jako živé Metalliku, zítra, a to je americká kapela, proto o tom musí hovořit, že zítra poprvé přejedeme v tomto týdnu na kontinent sem k nám a zahrajeme si živák jedné britské skupiny. A protože britských kapel je úrekom a dost možná ještě víc, tak si myslím, že to pro vás není vůbec žádná nápověda, proto já během dopoledne, možná kousek po obědě, tak potom ještě přinapovím trošičku, ale nevykecám to pochopitelně, jaký živák od jaké kapely nás zítra po 9. hodině čeká právě v rámci léta jako živého. Ale to, že to bude britská kapela, na tom se shodneme a to s tím můžete zatím kalkulírovat, ale to si myslím, že vám asi nijak nepomůže. Můžete probírat všechny britské kapely, které se na beatu hrajou, která z nich by to mohla být. Teď je tady další britská skupina, je to kapela Beatles, skladba, kterou si pustíme, protože jsou dvě, tak má docela delší název, jmenuje se Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band with a little help from my friend. Kdyby tady byl John Lennon teď ve studiu, tak by se na mě podíval a myslel by si, že jsem se zvencnul. Ale není tady.

0: píseň náčelník Vinetů, Apačů, Mescalero, ZZ Top na beatu, 2,5 minuty, dá se říct tedy před 10:30 dopoledne. ZZ Top vystoupili v pondělí v Pardubicích s novým basákem Elwoodem Francisem, který zapadl vizuálně do té kapely jako, víte co, na hrnec. Mimochodem, Elwood Francis hraje místy na 16 strunou basovou kytaru a krk té kytary, když se na ní podíváte, tak je široký dobře přes 30 cm a abyste na ní mohli hrát tím klasickým způsobem, tak musíte mít ruku jako saxána vykroucenou, anebo si pomoct jinak. Mimochodem na koncertu ze zdravotních důvodů nevystoupil bubeník Frank Beard, za něhož naskočil mladý bubeník Michael Monahan. Z klasické sestavy, vlastně ve které ZZ Top fungovali skoro půl století, tak už zbyl jenom kytarista a zpěvák Billy Gibbons. Nejbližší koncerty ZZ Top zítra v Bruselu, v pátek v Lucembursku, příští pondělí v Regensburgu v Německu, nebo bavorsky tedy v Rengsburgu, a v úterý příští týden ve švýcarském Curychu. Kdo máte chuť, jeďte, ale musíte mít vstupenky, že jo? U nás nabídnu za chvilku Oči, Simon Garfunkel anebo Black Sabbath.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Ostnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Menšinové sporty na rádiu B.
3: Korfbalová reprezentace České republiky ve věkové kategorii do 15 let ovládla mistrovství Evropy. U15 2026, když dokázala porazit všechny soupeře a po zásluze vybojovala zlaté medaile. Finálovým soupeřem českého týmu bylo domácí Polsko, které v semifinále bojovným výkonem přetlačilo Anglii. Trenér Filip nabádal o přestávce k trpělivosti a koncentraci v zakončení, což jeho svěřenci vyslyšeli. Po skvělém vstupu do druhé půle rychle otočili vývoj, když se postupně trefili všechny 4 dívky základní sestavy. Vybudovaný náskok pak český výběr udržel až do závěrečné sirény, po které svítilo na tabuli 9-5 ve prospěch České republiky, tedy mistra Evropy U15 2026. A v česko-italské rodině bývalých biatlonistů Evy Puskarčíkové a Tomase Bormoliniho bude ještě o něco veselej. Pár prostřednictvím sociálních sítí fanouškům oznámil, že očekávají narození druhého potomka. Od příští sezony budou v šampionátu MotoGP jezdit za tovární tým KTM Španěl Alex Marquez a Ital Fabio Di Giannantonio. Vedení týmu oznámilo, že s oběma jezdci uzavřelo víceleté smlouvy. Carlos Sainz přišel po velké ceně Velké Británie opět pozic. Sportovní komisaři pilotovi Williamsu dodatečně udělili neobvyklý trest v podobě přičtení jednoho kola, a to za porušení pravidel během výjezdu safety caru. A ještě k víkendu, než se v Silverstoneu naplno rozjel boj o body do mistrovství světa Formule 1, čekala fanoušky neobvyklá podívaná. Tradiční přehlídku jezdců tentokrát zpestřil neoficiální závod v Lego motokárách, které vznikly v Kladně. O zábavu se postarali i samotní piloti. Speciální vozítka byla vyrobena přímo pro velkou cenu Velké Británie. Zaměstnanci kladenského závodu je poskládali kostičku po kostičce a následně je připevnili na kovovou konstrukci. Tolik menšinové sporty a Tomáš Adamec.
2: Radio B.

byly oči na beatu ve 10:45 dopoledne. Rychlá informace z dálnice D1 z Národního dopravního informačního centra dorazila před chviličkou. Jedete-li po D1 od Prahy na Brno, mezi 157. a 160. kilometrem se vytvořila kolona, je to před dopravním omezením. Vy, co máte namířeno a valíte ho, tak říkajte tedy z Prahy na Brno mezi 157. a 160. kilometrem. Počítejte se zdržením, tady máte takovou muziku do rytmu, do zpomalení a do čekání a vyvrcholení. Geronimo za chvilečku pro Kolhárum právě teď.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

0: Pan Sting, a to je dobře, že to byl pan Sting na beatu 4 minuty před 11. hodinou dopoledne. Za chviličku tady budou zprávy s Tomášem Adamcem po zprávách Perfect Strangers od Deep Purple. Budeme hrát taky Floydy Aerosmith, anebo Creedence Clearwater Revival.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Buďte velmi pozorní na dálnici D35 na 245. kilometru na trase od Lipníka nad Bečvou na Mohelnici. Jsou tam rozházené kužely přímo na silnici a takový kužel v podběhu vám bude chrastit úplně stejně, jako když si strčíte dřívko od nanuka do drátu na bicyklu. Dálnice D7 příjezd do Prahy za sjezdem na Buštěhrad se brzdí. Vepředu jsou stavební práce a zdržení do 5 minut. Na Jablonecku na 65 u Rádla je nějaký plast rozházený po silnici. Karlovy Vary, ulice Na Vyhlídce, bouračka dvou osobních aut. Pozor také na Českokrumlovsku v Křemži, přímo pod kletí v ulici Náměstí je bouračka autobusu a nákladního vozu. V Teplicích ve Štúrově ulici řeší havárku dvou osobáků a na Praze Západ v Třebotově v hlavní ulici je teď k řešení dopravní nehoda dvou nákladních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio B. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 27 stupňů Celsia. Na horách by mělo být kolem 15 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Teď fotbal. Fotbalisté Švýcarska se stali posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa v Americe. Výběr helvétského kříže v závěrečném osmifinále udolal Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty. Extrémní vedra mění nápojové preference Evropanů. Když teplota překročí 32 stupňů, zájem o vychlazené pivo a Aperol Spritz už moc nestoupá. Dosud se přitom mělo za to, že horká léta vedou k vyššímu prodeji alkoholu. Evropské zdravotnické úřady doporučovaly vyhýbat se alkoholu, který přispívá k dehydrataci a zvyšuje tělesnou teplotu. Například v Paříži byly prodej alkoholu v obchodech a konzumace na veřejnosti dočasně zakázány. Speciální pořádkové jednotky, policisté z Česka i Německa, jízdní policie i policisté z drony společně se strážci parku vyrazili v posledních dnech do Národního parku České Švýcarsko na kontroly. Důvodem rozsáhlé akce byl nedávný požár, který ohrozil suchem zasažené cenné území. V rámci první prázdninové akce se zajímali hlavně o to, jak se návštěvníci v Národním parku chovají. Jinak to vypadá, že ve zbytku týdne budou teploty nejčastěji mezi 20 a 30 stupni. Srážek ubyde. Víkendová obloha bude převážně jasná. Teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Ochladit by se mohlo ve druhé polovině července. To byly zprávy na Rádiu B, které pro vás připravil Tomáš Adamec. Za hodinu už Pepa Lábus.
0: Rádio B. Klasik rock.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek. 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

Tohle byl barák na odstřel, kam chodilo se večer na zeď psát. Aleš Brychta na beatu, minutu po čtvrt na 12 dopoledne. Příští týden, ba ne, až vlastně za 14 dnů, vychází to přesně za 14 dnů ve středu, 22. července, jedeme na další býťáckou pumpu, tentokrát do Rudy, anebo na Rudu, chcete-li, je to ta Ruda, která je u Osové Bytýšky, tedy zde jedničky sjezd mezi Velkým Meziříčím a Velkou Býteší, sjezd na Osovou Bytýšku a Hvízdo, jste v Rudě. 22. června tam budeme mezi 11. a 17. vysílat živě. Je to vlastně lokace, kde už jsme byli ve společnosti XT Line. Přijedete, zaparkujete, poručíte si muziku na přání kdykoliv mezi tou 11. a 17. Navíc si můžete nechat nastříkat logo Rádia Beat přes takovou šablonu, podobnou šablonu, jako měla Metallica v balení toho živáku, o kterém jsme si dneska tady v létě jako živém vyprávěli. No a když budete chtít, tak tam můžete zůstat s námi až úplně do konce. Mezi 11. a 17. Ruda u Osové Bytýšky, vysílání živé Rádia Beat do celé České republiky. No, těšíme se na to, je to teprve za 14 dní, tedy předpověď počasí si netroufneme odhadovat. Kecám, troufneme, bude krásně samozřejmě. Slunce bude svítit celý den, nebo taky ne, no. To jsou Floydi na beatu.

0: Naprostá paráda, libozvučný hlas, Love in an Elevator, Aerosmith na beatu, 3,5 minuty před 12:30. Dopoledne za chviličku Roots 66, tedy 66, od Rolling Stones budeme hrát Foreigner, anebo Stone Cold Crazy. Tuhle skladbu už jsme dneska i s takovou sprostou poznámkou od Jamesa Hetfielda uslyšeli v létě jako živém, když jsme si hráli živák Metallica. Tentokrát si dáme Stone Cold Crazy od Freddieho Mercuryho a jeho party.
1: Dobrý večer, máte vybráno?
2: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
1: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
3: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Přátelé, stouni na beatu 39, tedy za nějakých 6 minut bude 11:45 dopoledne. Dneska už jsem vám maličko napovídal, dal jsem vám takovou indici, jaký živák nás čeká zítra. Dneska to byla Metallica. Zítra to nebude taková metla, to si pojďme jako říci, ale zase na druhou stranu víme, a to už jsem vlastně zmiňoval dopoledne, že zatímco Metallica je americkou kapelou, tak my dneska, nebo zítra tedy budeme mít živák od kapely ryze britské. A do toho vám můžu ještě přihodit, že vlastně ty koncerty a ten živák jako takový, tak má co dočinění s letopočtem, kdy jsme v Nagánu získali zlatou olympijskou medaili. Ona nebyla jedna, bylo jich strašně, protože tu zlatou medaili získali naše hokejisté, tedy český národní hokejový tým. Takže máte zemi, Velká Británie, máte letopočet, můžete to zkusit vypátrat. Nemusíte, samozřejmě, to po vás nikdo nechce, ale kdo to

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

0: podle mě velmi důstojné zakončení dopoledního programu na Beatu. Tohle byly Marillion. Za chviličku tady velmi důstojně bude číst zprávy Pepa Lábus. Co zprávy? On bude číst zpravodajský přehled dne a jakmile ho dočte, tak nás čeká Rudy Rota Band jako bluesová dvanáctka. Pak třeba svítí Beatles anebo Status Quo. Teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor na 43 ze Svita směrem na Lanškroun. U obce Opatovec se srazila dvě osobní auta. Stejně tak pozor na Jičínsku na 16 z Nové Paky na Trutnov. Je tam na výjezdu z Nové Paky havárka. Nákladní auto skončilo v příkopu. Jedete-li z Českých Budějovic na Třeboň po 34, tak u Líšova leží na silnici nějaký balík. V Písku v Jablonského ulici se srazila dvě osobní auta. Ve Velkém Meziříčí v Průmyslové na Žďársku tak je k řešení bouračka osobáku a nákladňáku a v Hradci Králové v Brandlově ulici se teď vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně polojasno až jasno. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Zítřejší teploty budou podobné těm dnešním. Očekávají se ojedinělé přehánky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Linda Nosková dnes ve Wimbledonu zabojuje o postup do premiérového grandslamového semifinále. Nasazená devítka narazí na trávě v londýnském All England Clubu na turnovou 25 Belgičanku Elize Mertensovou. Utkání začne ve 14 hodin. Hokejový brankář Jakub Málek podepsal v NHL novou dvouletou smlouvu s New Jersey. 24-letý gólman si podle podmínek dvoucestného kontraktu může vydělat až 1 750 000 dolarů. Na farmě v AHL zhruba čtvrtinu. Vláda slibuje, že příští rok navýší rozpočet ministerstva obrany o 630 miliard korun. Splnila by tak závazek na to dát 2% HDP na obranu. V České republice nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Hraní her o přestávkách nebo sledování sociálních sítí během vyučování by mohlo být pro české školáky brzy minulostí. Premiér Babiš společně s ministrem školství Plagou předložili návrh zákona, který by jim od září 2027 plošně zakázal i v jídelnách. Americký prezident Trump před začátkem summitu v Ankaře řekl, že není spokojený s NATO kvůli Grónsku a Iránu. Podle něj USA do aliance přispívají nepřiměřeně moc. Kritizoval také Španělsko, které je podle něj špatným spojencem a uvedl, že s ním chce přerušit obchod. Madrid odmítá výrazné navýšení výdajů na obranu. Trump také prohlásil, že příměří mezi Spojenými státy a Iránem skončilo. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

byl Luboš Pospíšil a Marilyn Goodbye, zhruba asi 3 minuty po 1:15 odpoledne. Dneska je 8. července, je Světový mezinárodní den videoher. Tahle kratochvíle mě teda úplně minula, ať už videohry nebo počítačové hry. I když, bratru, pravda je taková, že když, já nevím, v roce 89, možná 88, 87, byla v Plzni na náměstí Republiky taková maringotka a tam jste za mrzký peníz vstupu mohli vejít vlastně po schodech nahoru a v té maringotce byly různé videohry, takový automaty s těmi prehistorickými hrami, tak možná tam jsme nějakou tu pětku utratili, že jo, ale jinak videohry šly úplně mimo mě. Ale i tak je dneska den, mezinárodní den videoher jako takových. Je Světový den borůvek, s tím si poraďte, jak potřebujete, a svátek má dneska Nora a Edgar. Noru asi pravděpodobně, no možná jednu, dvě, ale Edgara Alana Poa samozřejmě známe úplně každý, takže i na něho si můžeme vzpomenout. Za chvilku Beatles, teď je tady skupina Sweet.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Je to tedy prosba doktorovi nebo doktoru, doktor UFO v programu Rádia Beat. Půl minuty, po půl jedné odpoledne. Za chviličku Cat Stevens, taky Nirvana, Smells Like Teen Spirit, budou hrát Vohnouti a přijde Beatoskop s Tomášem Adamcem za chvilku.
1: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
1: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. 2 sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
5: No tak co ti řekl?
6: Blbý je to. Heleč ti.
5: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Proboha, co to je?
6: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
5: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
6: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
1: A protože hudba léčí, my vám k tomu, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu Beat. Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
7: Škoda Auto prožívá produktově mimořádně nabité období. Během několika týdnů představuje 2 protipóly své elektrické nabídky. Dostupný městský model Epic a luxusní 7-místnou vlajkovou loď Peak. Vedení tvrdí, že diesel v celkovém portfoliu rozhodně zůstane. Nechce ale v tuto chvíli specifikovat, u kterých konkrétních modelů to bude.
1: Beatoskop.
7: Slavná postava mimozemšťana z oblíbeného rodinného science fiction filmu od Stevena Spielberga už brzy ožije v nádherném Lego setu. Obsahuje i svítící část, díky níž jeho srdce září po stisku tlačítka červeně. Sada obsahuje 1226 dílků. Figurka mimozemšťana měří na výšku 24 cm. Stejně jako ve filmu je součástí květináč se slunečnicemi, který mu lze vložit do ruky. Mimozemšťanovi lze polohovat nejenom hlavu, ale i paže, zápěstí a prsty. Takže může zvednout ukazováček a volat domů.
1: Beatoskop.
7: Jmenuje se Kostka a vznikla na brněnském Vysokém učení technickém. Včera se vydala do kosmu, kde by měla pracovat asi 2 roky. Na Zemi bude posílat fotografie a zprávy o svém stavu. Do kosmického prostoru se vydala prostřednictvím mise Transporter 17 společnosti SpaceX a stala se 17. družicí na oběžné dráze, která byla vyrobena v Česku. To byl Beatoskop, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. Tady je klasický rok.
1: Rádio Beat.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 11. Našli jsme zpěváka. Rok 1995. Čte Matěj.
2: Když se zabouchly dveře za X-tým adeptem, který neprošel konkurzem na zpěváka, tak někdo z nás nadhodil myšlenku, jestli si to teda radši neskusíme sami. Bylo by to docela zásadní rozhodnutí, protože ani jeden z nás se ke zpívání necítil kompetentní. Nemluvě o tom, že představu o našich funkcích v kapele jsme měli úplně odlišnou. Chtěli jsme být čedý eminence, vymýšlet hudbu, na koncertě stát vzadu, mít drink na aparátu a dělat křoví nějakému zpěvákovi, po případě zpěvačce. Sice jsme si už nějaký čas vymýšleli ke kytarovým nápadům zpěvový linky a někdy i slova, ale byly tady tři zásadní věci, proč jsme u toho mikrofonu stát nechtěli. Za prvý bychom se museli naučit zpívat a my slyšeli sami sebe, jak krákáme falešně a vůbec tak nějak divně. Druhý problém jsme viděli v textování, což byla pro nás další úplně neprobádaná profese. Navíc jsme z 50% byli přesvědčení, že naše kapela bude zpívat v tolik populární angličtině. Vlastně nám tohle bylo jedno, protože jsme očekávali, že si o tom rozhodne zpěvák sám. A pak byl třetí důvod, proč se nám do zpívání nechtělo, a to ten, že jsme neměli sebevědomí, což se zdá jako nejmenší problém z těch tří, ale pro nás byl zcela zásadní. Když zpěvák není suverénní exhibicionista, tak je celá práce kapely k ničemu, což naopak neplatí. My teda v sobě žádný frontmanský ambice neměli, ale chtěli jsme už hrát, protože jsme byli tři a vznikaly další a další hudební nápady. Proto jsme se tenkrát rozhodli udělat ten krok a vzít to do krku sami. Jak to bude se sebevědomím na hypotetickém koncertě, jsme přestali v daný okamžik řešit a začali se učit zpívat a dělat první texty, což bolelo.

studenti v rámci jejich autorského čtení jejich vlastní audioknihy, kterou si tedy sami načetli. Ta knížka se jmenuje 30 svíček na dortu. Kdyby někdo potřeboval, nejbližší koncert kapely Vohnout je 24. července v Polštejně v pivovaru Klok. 25. července hrají v Liberci na Benátské noci a 31. to je poslední červencový termín, hrají v Jiříkově na Homerfestu. Na stránkách Vohnout.cz můžete všechny termíny koncertu najít až do 26. listopadu a to se dobře pamatuje, protože den na to, 27. listopadu, mám narozeniny. Za chviličku Electric Light Orchestra, teď je připravena skladba Dire Maker od Led Zeppelin.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Paul Kovač, kytarista skupin Red Baron Band?

0: Sami jste to slyšeli, že Rock and Roll is King, Electric Light Orchestra teď dohráli 3 minuty před 13. Připravený Pepa, myslím teda na zprávy, po Pepovi Bára od Kabátu budeme hrát Santánu, taky Boba Dylena a nebo Živák Maidenu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, na dálnici D5 z Prahy na Plzeň mezi Bavoriní a Žebrákem na 31. kilometru zastavíte, v pravém jízdním pruhu neprojedete, sečou tam trávu a to zdržení je kolem 5 minut. Na Praze západ, ještě než najedete na D5 v Chrášťanech na Plzeňské, vyšetřuje policie bouračku 2 osobáků. V Chomutově v Jiráskovce se srazil autobus s dodávkou, na místě hasiči, záchranka i policisté. V Písku v Zejerově ulici se řeší havárka nákladního a osobního vozu. V Praze v Záběhlické se srazila 2 osobní auta, v Českém Krumlově v ulici 5. května se srazil autobus s nákladňákem a na Svitavsku v Poličce v Zakrejsově ulici neprojedete, je tam padlý strom a na místě už jsou hasiči. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně polojasno až jasno. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Zítřejší teploty budou podobné těm dnešním. Očekávají se ojedinělé přehánky.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová nebo královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru. Prezident Pavel podle svých slov při včerejším neformálním večerním setkání lídrů na summitu NATO v Ankaře řešil výdaje na obranu a podporu Ukrajiny. Podle premiéra Babiše, který se akce také zúčastnil, ale nebyla o těchto tématech na večeři vůbec řeč. S přítomnými lídry prý konverzoval o lehkých tématech, jako je fotbal, film nebo jídlo. Pavel se ale na rozdíl od Babiše účastnil i recepce před samotnou večeří. Napsali to dnes novinky.cz. Dluh vládních institucí v prvním čtvrtletí meziročně stoupl o 292 miliardy 600 milionů na 3 biliony 830 miliard korun. Míra zadlužení se zvýšila ze 43,3% na 44,1% HDP. Proti předchozímu kvartálu dluh stoupl o 1,40 miliard 600 milionů korun. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Evropský parlament přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro doprovod bez příplatku. Nová pravidla musí do začátku srpna přijmout i Rada Evropské unie. To byly zprávy. Po nich si poslechněte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: To byl Frank Zappa na beatu, 2,5 minuty před 1:30 odpoledne, za chviličku uslyšíte Clash, taky Dire Straits a pak skladbu Hocus Pocus od skupiny Focus na beatu.
2: Dobrý večer, máte vybráno?
3: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
2: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
4: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To jsou právě ti Focus a Hocus Pocus, jak jsme si o nich vyprávěli před chviličkou, bude 1:45 asi za minutu. Zítra nás čeká další Leto jako živé, neprozrazujeme dopředu, jakáže kapela bude zítra koncertovat. Víme, že startujeme v 9 hodin, hned po kachně, tedy v 9 hodin ráno, a bude to nějaké živé album nějaké kapely. Zatím spod nápověd víme, že je to britská kapela, která zítra bude hrát, že je to něco kolem roku motající se, kdy jsme získali zlaté medaile v Nagánu, v olympijských nebo na zimních olympijských hrách, a kolem té kapely se motá i jmenovec Charlieho Chaplina, což si myslím, že je možná úplně největší nápověda z těch tří, které jsem dal. Vy, co už jste na to přišli, těšte se, vy, co ne, určitě poslouchejte zítra po 9. hodině Léto jako živé a další koncert na rádiu B. Teď už jmenovec Karla Myšíka. Karel Myšík, ten chodil k nám do hospody na Prokopávku, věčná věku vcucal čaj anebo silil kolu do piva. Říkal se tomu Diesel tenkrát, to je ještě větší zvěrstvo než Radler. Vladimír Myšík je ten jmenovec, ano.

0: Myslím si, že na závěr hodiny mezi 13. a 14. tahle skladba Shapes of Things od Yardbirds je naprosto důstojná. Tvary věcí, tak se jmenuje v překladu. Tahle skladba Shapes of Things byla nahraná v roce 1965 a Jeff Beck, to jste si možná všimli, tak tady využívá zpětné vazby, kterou se naučil ovládat vlastně hledáním rezonančních frekvencí kytary a ohýbáním strun. Podobný štýl má David Gilmour, ale ten to zase nemá v tak hrubém způsobu. Tahle skladba, kterou jsme teď slyšeli, je v rock'n'rollové síni slávy v sekci písně, které formovaly rock'n'roll. Za chviličku zprávy s Pepou Lábusem a po zprávách hodina tupláků se Standou Rubášem. První tuplák bude dneska s Freddiem Mercurym a jeho manšaftem. Ode mne dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 od Prahy na Brno na 182. kilometru je bouračka, dopravní nehoda dvou osobních aut. Na D5, jak už od nás víte, od Prahy na Plzeň před sjezdem na Bavorini nebo Příbram, chcete-li na 27. kilometru budete brzdit, vepředu sečou trávu, až na 35. kilometr se popojíždí a zdržení pro osobní auta kolem 5 minut. Na pražském okruhu mezi D1 a D5 před Zbraslaví je zásek, od 5. kilometru se poskakuje, ve Zlíně na třídě to Tomáše Bati od Dlouhé ulice směrem ke Komenského parku je bouračka dvou osobních aut. V Rokycanech dvě havárky, jedna je na Malém náměstí, tam se řeší bouračka osobního auta, a druhá v Jiráskově ulici, kdy nákladák srazil chodce. V Brně v Opuštěné ulici stojí jeden pruh kvůli bouračce osobního a nákladního auta a v Chomutově v Kostnické neprojedete, ulice je uzavřená kvůli bouračce autobusu a osobního vozu. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem být.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně polojasno až jasno. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Zítřejší teploty budou podobné těm dnešním. Očekávají se ojedinělé přehánky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Basketbalisté Slavie Praha, NBK, nástupce českého šampiona Nymburka, se v nadcházejícím ročníku ligy mistrů utkají v základní skupině G s Albou Berlin, Igo Keu z Bosny a Hercegoviny a Bilbaem. Poražený finalista české ligy Pardubice bude při své premiéře v soutěži hrát ve skupině E s Málagou, Regianou a Juventusem Utena z Litvy. Bronzový tým NBL Opava narazí v osmifinále kvalifikace nad Ziky Varšava. Rozhodl o tom dnešní los v sídle Mezinárodní basketbalové federace ve Švýcarsku. Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun od příštího roku. U dvojčat a vícerčat se částka zvýší ze 700 na 800 tisíc korun. Změna se bude týkat ale jen dětí narozených nebo převzatých do trvalé péče od začátku příštího roku. Návrh teď posoudí Senát. Český hydrometeorologický ústav spustil nové textové předpovědi. Uživatelům webu a mobilní aplikace mají přinést informace o počasí ve srozumitelnější podobě. Zároveň prý chce ústav klást důraz na detailní předpověď pro jednotlivé kraje. Začátkem měsíce byl také spuštěn nový systém Výstrah. Evakuaci tisíců lidí a dočasné uzavření několika ulic na newyorském Manhattanu si vyžádal neutěšený stav jednoho z místních mrakodrapů. 38-patrové výškové budově z 60. let 20. století hrozí zřícení. Včera večer se stavebním dělníkům podařilo stavbu provizorně stabilizovat. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity. A hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Queen Radio Beat, jejich tuplák, první dnešní středeční, dohrál 8 minut po 14. hodině. We Will Rock You, jasná věc, Auger Battle, tak se jmenovala ta druhá, která je právě teď za námi a se kterou vás zdraví Standa Rubáš. Přeju pěkné odpoledne, Norám všechno nejlepší k svátku, protože Nory dneska slaví svůj speciální den. No a zároveň samozřejmě všem dalším oslavencům, pokud nejste Nora, může se klidně stát, že vás tady v kalendáři nemám, ale že svůj svátek taky máte, tak abychom to nepřehlédli a nepřeslechli. Hned všem oslavencům nabídnu ten další, jakože právě píseň k té jejich oslavě. Dáme rovnou českou muziku, ať na ní nezapomenem. Na řadě je Petr Kalandra, Dětské šaty, tu zná každej. A Někdy se jdu opít, je ta druhá, která se k tomu oslavování třeba tak trošku i může hodit. Teda pokud už vám bylo 18.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

pokaždý, když se doopí, tak moje milá naříká. Pokaždý, když se doopí, tak i moje manželka naříká. A myslí si, že je šťastnej ten blázen, který si pití odříká. Někdy se jdu opít,

a lidi si mají rádi. Jdou domů spát spolu, dobrou noc. A zima není vůbec, ale vůbec, ale vůbec.

0: Ale plín se měl, to se musí nechat. Petra Kalandra, Někdy se jdu opít, ta je za námi. Pokračujeme rojících písní, tomu se tady nabítu hodně, padně ti říká tupláky a střídáme to. Česká, zahraniční, měkká, tvrdá, stará, nová a tak dále. V rámci toho bychom teď tady měli přitvrdit, což se nám, myslím, povede, protože další kapela, kterou tady pro dnešek mám nachystanou v komínku po dvou kusech, tak jsou Black Sabbath. Pojďme si slíbit Electric Funeral, pojďme si slíbit taky Neon Nights.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: první sníh v Brooklynu, tak se jmenuje tahle ta věc kapele Jethro Tull. Říkal jsem si po těch sabatech, že to bude chtít zase trošku zjemnění, a tak jsem sáhnul právě po téhle té osvědčené kvalitě. First Known Brooklyn, taky Living in the Past, tady dva kusy od Jethro Tull, ty jsou právě teď za námi. Po těch starých kapelách by člověk řekl, že by to chtělo tak jakože trošku omlnit. Pravda je teda, že kluci z Darkness už dneska nejsou žádný ranní rosy, ale na druhou stranu, když to porovnáme, já je furt tak nějak vnímám, co by mladou kapelu, která se tak nějak objevila z ničeho nic na té hudební, řekněme, že obloze. No a tak tedy sám po nich dáme One Way Ticket to Hell and Back, to byl velký hit před pár lety od téhle té kapely, a pak dáme ještě jednu, pochopitelně, ta se bude jmenovat Living Each Day Blind.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: žena, vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Paul Kovač, kytarista skupin Red Baron Band a 333?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: To byly oni, dvakrát Darkness tady na beatu. Já tady zuřivě propočítávám minuty a vypadá to, že ještě jeden tuplák s ohledem na čas vám slíbit asi můžu. Možná, že z něj nakonec bude ještě hat-trick. No to uvidíme, jak se nám to povede. Aby to bylo dneska co nejpestřejší, mimochodem díky za tipy, protože přicházeli, a já jsem to ani neříkal, přicházeli a přicházejí stále tipy, na co nezapomenout, co do těch tupláků narvat a podobně, tak tady vsádím právě na ten, který se objevuje velmi často, a sice Joe Cocker. Dáme samozřejmě tu slavnou svlíkací filmovou, kde jenom čepicu si můžeš nechat, ale pak dáme ještě jednu pochopitelně do tupláku a ta se bude jmenovat Feeling Alright.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: No vidíte, já to skoro tipnul, byli to nakonec tři Joe Cockerové, You Can Leave Your Head on Feeling Alright a taky Eye on the Prize. Spolu s nimi už se ale pojďme si říct, dostáváme na konec dnešních středečních tupláků tady na beatu. Další muzika se bude hrát po jednokusech, abychom si ty tupláky mohli zítra po 14. hodině opět zopakovat. Na řadě Pepe Klábusu, kapela Kiss, Futurum, Stoney, Bruce Springsteen a hromada další.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: K tomu pochopitelně taky je něco málo z dopravy, co mi tady hlásíte na D4, je to 47. kilometr z Prahy na Strakonice, havarovaný osobák do svodidel, situace se řeší a bude to v tom místě asi chvilku zpomalovat a možná tvořit nějaký ten špunt, tak s tím počítejte. Na 152. silnici vedoucí do Lukova od Třebíče je hlášena nehoda osobního s autobusem, taky z 35. přicházejí zprávy z 31. kilometru ve směru Liberec Turnov, tak tady jsme na úrovni Jeřmanic, je tam havarovaný osobák a policisté, kteří už tu situaci řeší. Další zpráva je zde osmičky na 49. ve směru na Prahu, tady byste měli počítat s porouchaným autem, které se tam tak nějak odtamtud bude odtahovat. Jinak v regionech beatu zatím takhle při odpoledni relativní klid, možná můžeme už říct, že D1 před Brnem od Prahy je taková zpomalená, nikoliv úplně nehybně stojící a začíná to někde u Domašova. Tož je v podstatě takový zatím bych také řekl standardní každodenní jev, tak uvidíme, jestli se zhorší nebo zlepší, kdyby něco, tak se ozvěte a dáme společně vědět ostatním býťákům.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů, ty noční ale klesnou až k 9.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté ostravského Baníku porazili v letní přípravě polský Lubin 2-0. Zlín podlehl účastníkovi konferenční ligy Hapoelu Tel Aviv 1-2. Teplice naopak zvítězili nad druholigovým Táborskem 3-0. Česká republika podle ministra zahraničních věcí Macinky přispěje menší jednorazovou částkou do aliančního programu prioritních nákupů pro Ukrajinu. Jeho slova zkritizovalo hnutí SPD, které se proti vojenské podpoře Ukrajiny dlouhodobě vymezuje. Do letošního druhého ročníku dobrovolného vojenského cvičení armády se v České republice zapojí víc než 1000 plnoletých středoškoláků. V kasárnách hradní stráže na Pražském hradě včera do výcviku nastoupilo 49 z nich, převzali vojenské uniformy a ubytovali se. Výcvik vyvrcholí slavnostní vojenskou přísahou 31. července na Pražském hradě. Po absolvování studenti získají status vojáka v záloze. Německá policie provádí rozsáhlý zásah na gymnáziu v Schongau v Bavorsku. Policie zadržela podezřelého. Okolnosti zatím nejsou jasné. Podle policie se škola zřejmě stala terčem útoku. Deník byl s odvoláním na své zdroje napsal, že 4 lidé utrpěli těžká zranění. V Bavorsku je stále školní rok. Prázdniny dětem začnou v srpnu. A je po zprávách. Po nich si poslechněte KISS na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek. 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Nabíto Jimi Hendrix, jeho Bold as Love. Včera zrovna hned, jak začínala roková spovědnice, tak o Jimi Hendrixovi byla řeč. Velmi příjemné povídání to včera bylo. Kdo ho nestihl, může se tak trošku podrvat na čele, ale ještě není úplně všechno ztraceno, protože když nebudete trvat úplně na spánku, no tak ještě stihnete takhle po nocích tady na Beatu třeba reprízu, anebo se to v průběhu času objeví taky na našem oficiálním beatovém YouTube kanále. Tam je to samozřejmě závislé na tom, kdy budu schopen si k tomu dřepnout a sestříhat to, ale budu na holej pupek přísahám se snažit udělat to, co nejrychleji. Jimi Hendrix dohrál teď tady na beatu 2 minuty před 3:30. Další muzika už se chystá. Žlutý obsa dáme Manfred Mann i kapelu Uriah Heep.
1: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. 2 sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
2: Dobrý večer, máte vybráno?
3: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
2: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
4: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Rádio Beat.

Žlutý pes a žlutý pes, to jenom, aby se nám to dobře pamatovalo, tak tahle muzika dohrála tady na beatu v 15.42. Je 8. července, už jsme říkali, že svátek má dneska Nora, tady podle kalendáře. Ovšem taky mají dneska svátek borůvky, takže pokud byste nevěděli, co dneska oslavovat, můžete jít touhletou cestou. Nebo čokoláda, ale s mandlema. Nebo svátek dneska slaví taková ta věc, kterou vlastně nevím vůbec, jak bychom česky měli pojmenovat. Taky je taková ta zmrzlá dřeň, ovocná v takový tý tubě, který tady můžeme možná říkat zmrzlina, ale se zmrzlinou to nemá nic společného. Ale kdybyste to našli někde ještě v mrazáku ze starých časů, tak třeba tohle to je věc, kterou můžete oslavit. Oslavit můžete videohry, pak můžete oslavovat matematiku, ta dneska má svůj den. A kdyby ani to ne, tak je dneska Mezinárodní den alergií, no a tam už si vybere každý, na co je alergický úplně nejvíc.

0: Na zestoletí páry od Petra Gabriela, ta je za námi. A tahle hodina vlastně, můžeme říkat, že už taky je 15.56. Chystá Motorhead, Aphrodites, Child Visage a další muziku na příští hodinu. Teď je na řadě doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: A to mi hlásíte třeba z Hradce Králového a z ulice Víta Nejedlého. To je skoro báseň, to se krásně rýmuje. Tak tam je nehoda dvou osobních aut, počítejte s ní. Na D35 na 250. kilometru z Lipníka na Mohelnici projíždějte opatrně. Někomu tam ulítnul klín a disk z kola, což je něco, co nechcete úplně naložit v plné rychlosti. Jedete-li z Jablonce na Jenišovice, tak možná vydržte s tím odjezdem. Došlo tady k pádu cyklisty a vypadá to nepříjemně. Na místě jsou všechny složky. Na silnici 426 u obce Bzenec na Hodonínsku je havarovaný osobák, teď čerstvě, a taky ze 67 u Dolní Lutyně na Karvinsku přichází zprávy o nehodě dvou osobních aut, která se aktuálně vyšetřuje. Co se týká odpolední dopravní špičky, ještě se nic velkého neděje, ale obvyklá místa, tam už se to zpomaluje. Obvyklými místy myslím třeba v Praze příjezd po D8 od Zdib, tam je poměrně hustý provoz, Pražský okruh samozřejmě od Chrášť k Ořechu, z druhé strany od Slivence k Ořechu, tady opravdu nepojedete úplně rychle, no a před Brnem to taky zpomaluje. Není to úplně nehybná kolona, ale kolonou to klidně nazývat můžeme, je od Domašova přes Říčany až do té spojovačky, kde se potkává D1 s D2 a kde jsou práce na vozovce, které už tradičně bývají takovým tím hlavním důvodem toho, proč tady ta doprava poměrně dost vázne. Tak s tím počítejte, jděte opatrně, vyražte včas a nikam nespěchejte.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Bip. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů, ty noční ale klesnou až k 9.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Předseda Fatscher David Trunda chce mít do měsíce vybrané kandidáty na nového trenéra reprezentace. V podcastu Live Sport Daily zopakoval, že národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč, který dostane dvouletou smlouvu s opcí na další 2 roky. Bránící se Ukrajina letos dostane od spojenců v NATO vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur a s pomocí v podobné výši může Kyjev počítat i příští rok. Shodli se na tom lídři Severoatlantické aliance na summitu v Turecké Ankaře s tím, že Rusko představuje dlouhodobou hrozbu. Ukrajina přispívá k transatlantické bezpečnosti a spojenci stojí jednotně za svou neochvějnou podporou Ukrajiny při obraně její svobody, suverenity a územní celistvosti. Prohlásili to představitelé 32 členských zemí, včetně České republiky, v závěrečné deklaraci ze summitu. Policisté dnes pátrali po ženě, která podle oznámení ve Strakonicích mířila na souseda krátkou střelnou zbraní. Místo uzavřeli, odkláněli dopravu i chodce. Zhruba po hodině ženu vypátrali a zadrželi. Nikomu se nic nestalo. Teď zjišťují důvody ženě na počínání a celého incidentu. Zřejmě přistoupí také k domovní prohlídce. Maďarská opoziční strana Fidesz bývalého premiéra Orbána na zítřek svolává demonstraci na podporu prezidenta Sulioka. Toho chce nová vládní většina změnou ústavy odstranit z úřadu. Návrhem na změnu ústavy překračuje podle Orbána vládní strana Tisza vedená premiérem Maďarem všechny hranice, lidské, morální i právní. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rockovou klasiku na rádiu Beat.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Tam, co je značka, která říká, že tam začíná začátek obce Ruda, tak tam se budeme postupně scházet už velmi brzy. Už ve středu 22. července počítejte, že Ruda je to místo, kam zamíří naše bítová pumpa. Ti, kteří byli loni, tak už to tam dobře znají a vědí, že tak celá adresa zní Ruda 175, že tam je obří sídlo společnosti XT Line, že už jsme tam tu pumpu měli, takže víme, že se tam krásně vejdeme. A pozveme vás tam i letos na muziku, stříkání lok, nějaké ty dárky od beatu, prohlídku toho, co v XT Line mají, protože co si budeme vyprávět, XT Line je vercajk a to nás chlapi celkem baví, se v tom tak jako prohrabovat a přemýšlet, co nám doma chybí, co nutně potřebujeme, co nutně nepotřebujeme, ale bylo by dobré to tam mít a co vůbec nepotřebujeme, ale chceme to tam mít. Takže třeba i dovybavíte nějak svoji domácí dílnu či garáž a užijete si pěkný den ve společnosti stejně postižených, jako jste vy. Ta pumpa má, jak jsem říkal, datum 22. července, časově je to stejné jako vždycky, od 11 do 17 hodin a nemusíte mít žádnou vstupenku předem koupenou, prostě tam jenom doražte, přijeďte, buďte a užijte si to s námi. Na našem vítovém webu tak najdete víc informací.

0: Radio Beat.
1: Kufry?
2: V autě.
1: Pasy?
2: V autě.
1: Bítě?
2: V autě.
0: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
3: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
0: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Nemůžem najít správnej směr.
0: Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

To byly Gani, Guns N' Roses, jejich Don't Cry, protože je středa, jak dobře víme, tak živáků je třeba, ne tedy úplně teď, když není vyloučeno, že mezi ty živáky taky nesáhnu, ale hlavně dneska večer po 8, od 8 až do půlnoci hrajeme živáky na vaše písemná přání, respektive po 8 i na vaše telefonická přání. Já už teď tady nabírám tipy, které tady nechám na hromádce Oťasovi a který se právě o vás během toho dnešního večera postará, takže bude hrát podle vašich SMS-kových zpráv, mailů, zpráv z aplikace i případně po té 8. večerní z vašich telefonátů na číslo 210 32 33 34. Říkám to proto, že pokud už teď takhle odpoledne víte, jaký živák by byl ten, který byste si rádi nechali zahrát, no tak není třeba čekat na večer, ale je možnost to právě už teď sepsat do té zprávy a poslat to sem k nám do bítu. SMSky na 720 001 222, maily na studio@radiobeat.cz. U té aplikace je to jednodušší, tam jenom napíšete svůj vzkaz, dáte odeslat a ona už si s tím sama poradí, vy si žádný kontakt pamatovat ani ukládat nemusíte. To, co přijde, dám tady na hromádku, bude to v 8 připraveno a Oťas podle toho začne hrát, tak dejte vědět.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Paul Kovač, kytarista skupin Red Baron Band a 333?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Bude pět, letí to jako voda, býťáci. Pojďme se podívat na aktuální dopravní situaci, kterou můžeme začít tady v Praze, ulici 28. pluku, kde došlo ke střetu osobního s autobusem a vypadá to vážně. Na místě všechny složky IZS. Na silnici 61 příjezd do Kladna došlo k havárii motocyklu, tohle je taky podobně nešťastná nehoda, všechno, co má modrý maják, už je na místě. Na D1 na 196. ve směru na Prahu počítejte s havárií nákladňáku s dodávkou, která tam lehce překáží, takže se to může přicpávat. V Brně hlásíte Kounicovou ulici, kde jsou sobě dva osobáky. No a na D250 je to 12. kilometr ve směru Pohořelice Brno. Tak tady pozor, tady je nějaká taška na vozovce. Obsah tašky neznáme, takže tam může být jak veří, tak kovadlina a vy to také zjistit nechcete. Počítejte s tím a jeďte tam opatrně, ať tašku minete a objedete. Co se týká odpolední špice, tak počítejte, že na D8 od Zdib nám to trošku vázne, hlavně v tom směru pak jako na Prahu a dolů k Bulovce nebo do Troji. Tady máme poměrně hustý provoz, pak jsou to tradiční místa, ale vlastně není to taková divočina jako obvykle. Na D5 se stojíme až od Chrášťan k Ořechu, pak se to rozjíždí z opačné strany. Dneska stojí ten špunt od Slivence, tam prostě se jenom potkávají ty pruhy a ty jsou příčinou toho, proč nám vázne doprava v tomto místě. V okolí Brna tradiční D1 na příjezdu od Domašova byste měli počítat s hustým provozem. Ve chvíli, kdy se to potká s D2, tak se pak dál rozjíždíte relativně v klidu a přibrzdíte, ale to už není kolona, na úrovni Šlapanic až někam v podstatě k Velešovicům, no zkrátka tam, kde je to dopravní omezení. Na D2 nám tak jako zpomaluje provoz, nikoliv však, že by to byla nehybná kolona, vlastně až na tom dojezdu, až někde na úrovni Modřic, Rebešovic, tady počítejte se zpomalením průjezdu a jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů, ty noční ale klesnou až k 9.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila ve Wimbledonu poprvé do grandslamového semifinále. Na londýnské trávě porazila Elize Mertensovou z Belgie 6-3, 7-5 a následovala mezi čtyřmi nejlepšími Karolínu Muchovou. V boji o finále zítra narazí na Ukrajinku Martu Kostěkovou, která zdolala Italku Jasmine Pauliniovou 6-3, 6-2. Bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka se stal členem správní rady Západu České univerzity v Plzni. Postu se ujal poté, co skončil ve vojenské funkci. Vedení univerzity ho podle webu nominovalo pro jeho zkušenosti z vedení armády. Očekává od něj hlavně strategický pohled na bezpečnost školy a její dlouhodobou odolnost v krizovém řízení. Provoz na lince a pražského metra se odpoledne částečně zastavil po pádu člověka do kolejiště. Došlo k tomu krátce po 15:30 v přestupní stanici Muzeum na lince A. Podle webu dopravního podniku bylo metro ještě kolem 16:30 zastavené mezi stanicemi Náměstí Míru a Davidská. Náhradní dopravou jsou tramvajové linky a prodloužené linky 107 a 147 z Davidské na Staroměstskou. Spojené státy podniknou další útoky na Irán. Oznámil to během dnešního summitu NATO americký prezident Trump. Údery by měly zemi zasáhnout během dnešního večera. Trump oznámil, že bude situaci ještě řešit s vyjednavači, ale dalšímu jednání není nakloněn. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat. Na rádiu Beat.
0: Classic rock.

Norman Greenbaum, jeho Spirit in the Sky, tedy jedna z těch slavných filmových melodií. Tak by se o téhleté písni zcela jistě také dalo mluvit. Dáme si další jednu, která není tak úplně filmová, ale na druhou stranu je pravdivá. Ta bude od Krucipisku, Než se tak stane a než tady drcnu do tlačítka play. Je třeba si říct, že jsme v půlce týdne. Ono to leckoho mate, protože v pondělí bylo volno a tak teď už dochází na lámání chleba. No a je třeba vybrat, jak budeme hrát tady na beatu příští týden. Zatímco minulý týden to bylo takové velmi specifické, kde se nám to tady dělilo do dvojiček, které spolu soupeřily. Teď je ta paleta těch vašich hlasů poměrně dost taková postupná. Tak už asi nebudu úplně tvrdit, že bych věřil, že šanci má Doro Peš s albem Conquerors Forever Strong and Proud. Moc šancí už bych nedával ani Elisi Cooperovi s albem Road a moc šancí bych nedával ani Gretě Van Fleet s albem Starcatcher. Přeci jenom tohle to je taková ta druhá půlka té ankety. Kde se to ale ještě celkem semlít může a může to dopadnout úplně jinak, je ta první půlka té naší beatové ankety, kde teď aktuálně vedou Uriah Heep s albem Chaos and Color. Za nimi je Metallica s albem 72 Seasons a na třetím místě Hackney Diamonds kapely Rolling Stones. Tady mezi těmi deskami nejsou ty rozdíly rozhodně propastné a za 10 minut to celý může být úplně jinak. Kdo z vás býťáci ještě nehlasoval, mrkněte se tam, klikněte na tu desku, která je vám nejmilejší a rovnou, když už budete na beatovém webu, tak mrkněte i po okolí, třeba hned vedle uvidíte fotky Jirky Rogla z koncertu ZZ Top, anebo vás tam zaujme něco jiného.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek. 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

0: Green na Beatu, jejich Another One Bites the Dust. 2 minuty před 17:30 se pojďme říct, že dopravní situace je v porovnání s jinými dny výrazně klidnější, ale přesto tady mám celkem dost vašich zpráv.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: No to já si nenechám pro sebe, to zase jako ne. Olomoucká ulice v Brně, tam počítejte, že neprůjezdní jeden jízdní pruh aktuálně po nehodě 2 osobních aut. V Markovartovicích na Opavsku je to Šilheřovická ulice, tady došlo ke stejné situaci, 2 osobáky a jejich kolize. Na 34. u Třeboně, tak počítejte, že je kráva, myšleno zvíře a takovou krávu nepřetlačíš, takže tam projíždějte velmi opatrně. V Plzeňově v Humpolecké ulici je protikyvadlový provoz jedním jízdním pruhem po nehodě 3 osobních aut. No a velmi vážná situace je na silnici 408 na příjezdu do Hodonic od Znojma, tak tady skončilo osobní auto po nehodě přes střechu v příkopu, to znamená, že zasahují všechny modré majáky a bude se to auto vyprošťovat a vytahovat, takže ten průjezd tady v průběhu toho odpoledne a těchto prací může být nejenže omezen, ale hlavně taky zastaven. Mějte to na paměti, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce. Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play. A že jsme kámoši, nic za ní nechceme. Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. 2 sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
4: No tak co ti řekl?
5: Blbý je to. Hele, čti.
4: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
5: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
4: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
5: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
1: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
6: Korfbalová reprezentace České republiky ve věkové kategorii do 15 let ovládla mistrovství Evropy. U15 2026, když dokázala porazit všechny soupeře a po zásluze vybojovala zlaté medaile. Finálovým soupeřem českého týmu bylo domácí Polsko, které v semifinále bojovným výkonem přetlačilo Anglii. Trenér Filip nabádal o přestávce k trpělivosti a koncentraci v zakončení, což jeho svěřenci vyslyšeli. Po skvělém vstupu do druhé půle rychle otočili vývoj, když se postupně trefili všechny 4 dívky základní sestavy. Vybudovaný náskok pak český výběr udržel až do závěrečné sirény, po které svítilo na tabuli 9-5 ve prospěch České republiky, tedy mistra Evropy U15 2026. A v česko-italské rodině bývalých biatlonistů Evy Puskarčíkové a Tomase Bormoliniho bude ještě o něco veselej. Pár prostřednictvím sociálních sítí fanouškům oznámil, že očekávají narození druhého potomka. Od příští sezony budou v šampionátu MotoGP jezdit za tovární tým KTM Španěl Alex Marquez a Ital Fabio Di Giannantonio. Vedení týmu oznámilo, že s oběma jezdci uzavřelo víceleté smlouvy. Carlos Sainz přišel po velké ceně Velké Británie opět pozic. Sportovní komisaři pilotovi Williamsu dodatečně udělili neobvyklý trest v podobě přičtení jednoho kola, a to za porušení pravidel během výjezdu safety caru. A ještě k víkendu, než se v Silverstoneu naplno rozjel boj o body do mistrovství světa Formule 1, čekala fanoušky neobvyklá podívaná. Tradiční přehlídku jezdců tentokrát zpestřil neoficiální závod v Lego motokárách, které vznikly v Kladně. O zábavu se postarali i samotní piloti. Speciální vozítka byla vyrobena přímo pro velkou cenu Velké Británie. Zaměstnanci kladenského závodu je poskládali kostičku po kostičce a následně je připevnili na kovovou konstrukci. Tolik menšinové sporty a Tomáš Adamec.
1: Radio Beat.

Tohle byly Doors na rádiu Beat. 17:40 dohráli, já tady chystám další muziku, která je taková vlastně tuzemská. I když v diskografii dané kapely byste našli i cizojazyčné písně, to zase jo, ale já sádím tady na tu naprostou klasiku zvanou Holka čapni draka. Tady už jsem prozradil, že budu hrát BSP. Budu vás ale taky zvát na něco úplně jiného, než jsou BSP, a to jsou třeba Red Baron Band, anebo 333, kapela s třemi trojkami v názvu, protože ty tady budou dneska večer reprezentovány. Už jsme se bavili o těch živácích, které má na starosti Ota Seman. Než se Ota ujme tady naší vysílací máni, tak si ji půjčí na chvilku Petr Korál. A právě v uších přivítá kytaristu těch zmíněných kapel Red Baron Band a 333 Paula Kováče. Nebo Pavla Kováče, chcete-li. Zkrátka toho tady podrobí ušnímu průplachu, nachystá nějakou tu muziku, která se nezobrazí tady na našich displejích studiových, kde třeba právě teď ti zmiňovaní BSP svítí. To proto, aby Pavel nemohl opisovat a aby to prostě musel nechat jednoduše na těch svých uších. A jasně řekl, co se mu líbí, co se mu nelíbí, co poznal i co nepoznal. Všechny odpovědi tohoto typu se počítají. Zároveň ale taky zjistíte, co je u Red Baron Bandu nové, co se třeba stalo od května, od té chvíle, kdy jsme tuhletu kapelu přivítali taky na páteční části toho našeho spojeného ceremoniálu Beatové síně slávy v Lokti, protože tam tahle ta kapela vystoupila, zahrála a sklidila po zásluze ovace. Tak třeba i o tom bude řeč.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Naposledy pro dnešek sem za chvilku dorazí Pepek a než ho sem pustíme, tak se řekneme, že doprava stále ještě je téma, o kterém se dá hovořit. I když bych radši tady seděl a říkal, hele, nic se neděje, tak mi přichází vaše zprávy. Z Brna Solomoucké je tam nehoda dvou osobních aut z D8 z 15. kilometru z Prahy pryč. Tam pozor, něco se nám tam válí, jakýsi předmět, řekl bych, nepravidelných tvarů, takže okolo něj opatrně. Jede tady z Teplic na Osek, tak se vyhýbáte místu, kde došlo k havárii motocyklu. Tahle ta situace se na místě řeší. Týniště nad Orlicí, odtud přichází taky zprávy, konkrétně z ulice Na Bělidle, kde je nehoda dvou osobních aut. No a 418. Újezd u Brna je místo, které rovnou klidně můžete v tuhle chvíli vynechat, protože tam došlo k velkému požáru pole s obilím, to znamená, že 418 je kompletně neprůjezdná, okolí bude vypadat taky velmi podobně, zasahují tam hasiči v počtu větším než velkém a další jsou na cestě, tak sem se nevydávejte, býťáci. Pokud do újezdu musíte, tak buď to jinou cestou, anebo úplně jinou hodinu. V tuhle chvíli je ta situace tady opravdu taková neúplně příjemná a musí se vyřešit. Díky za tyhle ty vaše informace, býťáci, jezděte prosím opatrně i takhle na večer.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů, ty noční ale klesnou až k 9.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Tenistka Karolina Muchová bude mít zítra příležitost probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Nasazenou desítku čeká v semifinále o 3 příčky výš postavená Američanka Coco Gauffová. S ní má nepříznivou bilanci 1-6. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 41,43 a nafta za 37,45 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 41,31 za litr benzínu a 37,29 za litr nafty. Stropy se tedy v obou případech zvyšují. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci učinit bez hrozby sankce. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Vyplývá to z koaliční novely zákona o doplňkovém penzijním spoření, kterou schválil Senát. Severoatlantická aliance v současnosti zvažuje, že příští rok neuspořádá summit, který se má konat v Albánii. Informovala o tom agentura Bloomberg. Podle ní je to částečně proto, aby aliance zmírnila napětí s americkým prezidentem Trumpem, který na to často kritizuje, a také kvůli tomu, že hostitelská země patří mezi členské státy s nejnižšími výdaji na obranu. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte starý dobrý Big Beat na Rádiu Beat.
0: O'clock rock na Rádiu Beat.

Jedna z největších záhad rockové muziky je konec téhleté skladby kapely Beatles. I Want You, She's So Heavy, která končí právě tak, jak kdyby někdo chytil zajistič, protože kluci se cíli úplně při tom natáčení nechtěli dostat. Což ve skutečnosti není pravda. Jsme v Six O'Clock Rocku, tohle to je právě jedna ze slavných šedesátkových melodií, která má tu svoji délku přesně 7 minut 44 sekund, což samo o sobě na 60. léta je další jedna ze záhad, co je to tenkrát napadlo točit takhle dlouhou skladbu. Jenomže ona ve skutečnosti původně, tahle ta píseň, tak jak byla natočena, tak měla 8 minut a 4 sekundy a postupně se takzvaně fejdovala, tedy stišovala až do úplného stišení, čímž ten konec byl takový v podstatě přirozený. Ale byl to John Lennon, kdo tenkrát ve studiu přišel s geniálním nápadem, pojďme to udělat jinak než všichni ostatní. A v tom čase 7:44 se mu to prostě líbilo, takže promluvil tenkrát na zvukaře, který seděl ve studiu a dokonce se ví, že ten se jmenoval Jeff Emerick a řekl mu teď, tady to střihni, teď je to hotový, jdeme do Abbey Road, smíchá se to a půjde to na single. No a tohle to byl výsledek. I Want You, She's So Heavy od kapely Beatles budíš otvírák dnešního Six O'Clock Rocku, tedy přehlídky šedesátkových melodií, kde pro vás pochopitelně mám ještě dvě. Dáme si Free a jejich I'm a Mover, to jsme stále v letech 60. A dáme se taky nějaký ten Rockets, což by pro dnešek mohla být Wanda Jackson a Let's Have a Party.

Vladimíšík na rádiu Bíte, jeho ty, tahle ta muzika je za námi. Za námi je přesně 4 minuty před 6:30, kdy já vám tady ještě nabídnu nějakou muziku do 6:30, to nám tak akorát vyjde, že bychom si mohli slíbit Stony a Honky Tonk Woman, ale zároveň taky připomenu, že po nich bychom se mohli společně podívat na dopravu i v takhle pozdním odpolední. Je toho dneska nějak jakože furt dost, o čem si můžeme popovídat, tak pokud máte nějaké čerstvé postřehy z dopravy, budu za ně rád. Apka Bítu funguje, to už víme, to jsme si vyzkoušeli v souvislosti s tipy na dnešní živáky. No a telefon, ten funguje taky, ten můžeme vyzkoušet teď. Pokud máte nějaké dopravní, volejte na 210 32 33 34.

0: parťáci na čtyřech kolech.
1: Najde se přeci jenom ještě pár míst, třeba 303 u Bezděkova nad Metují, to jsme na Náchodsku, tam je nehada dvou osobních aut a probíhá kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, s tím počítejte, býťáci. Taky 11 u Líšnice v Ústí nebo kousek od Ústí na Torlicí, i tady stejná situace, dvě osobní auta v sobě. Ozýváte se z příjezdu do Košic, ale myšleno teda těch Košic táborských, kde je nějaký odstavený osobák, je otázka, jestli pro poruchu nebo kvůli nehodě, ale v každém případě dost nešikovně. Takže se nenechte překvapit. Na 44. u Loučné nad Desnou na Šumpersku, tak tady došlo k havárii dvou cyklistů a zároveň to vypadá na nehodu vážnou, která vyžaduje nějaké to řešení na místě, tak s tím počítejte. A také, že na 35. u Jaroslavy na Pardubicku je porouchaný odstavený osobák, který vám může překážet v cestě.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Muzika. Oblečení pro býťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro býťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
3: Škoda Auto prožívá produktově mimořádně nabité období. Během několika týdnů představuje dva protipóly své elektrické nabídky. Dostupný městský model Epic a luxusní sedmimístnou vlajkovou loď Peak. Vedení tvrdí, že diesel v celkovém portfoliu rozhodně zůstane. Nechce ale v tuto chvíli specifikovat, u kterých konkrétních modelů to bude.
0: Beatoskop.
3: Slavná postava mimozemšťana z oblíbeného rodinného science fiction filmu od Stevena Spielberga už brzy ožije v nádherném Lego setu. Obsahuje i svítící část, díky níž jeho srdce září po stisku tlačítka červeně. Sada obsahuje 1226 dílků. Figurka mimozemšťana měří na výšku 24 cm. Stejně jako ve filmu je součástí květináč se slunečnicemi, který mu lze vložit do ruky. Mimozemšťanovi lze polohovat nejenom hlavu, ale i paže, zápěstí a prsty. Takže může zvednout ukazováček a volat domů.
0: Beatoskop.
3: Jmenuje se Kostka a vznikla na brněnském Vysokém učení technickém. Včera se vydala do kosmu, kde by měla pracovat asi 2 roky. Na Zemi bude posílat fotografie a zprávy o svém stavu. Do kosmického prostoru se vydala prostřednictvím mise Transporter 17 společnosti SpaceX a stala se 17. družicí na oběžné dráze, která byla vyrobena v Česku. To byl Beatoskop, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.
0: Radio Beat.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 12. Automatický bubeník. Rok 1995. Čte Zemánek.
2: Monika sehnala zkušebnu. Ještě neexistovala kapela, ale už jsme měli základnu, což byla důležitá věc, protože hrát na plný koule nebylo doma v činžáku kvůli sousedům dost dobře možný. Doteď není jednoduchý sehnat v Praze místnost na zkoušení, kdyby nikomu nevadil hluk a bylo to chráněný proti vykradení. Tenkrát byla situace stejná a my se octli v malém sklepě na konci temné chodby pod střední uměleckou průmyslovkou na Žižkově, odkud s chorou okolností, kdy si vyhodili Honzu kvůli matematice. Ten sklep byl zaházený bordelem a tak muselo proběhnout pár brigád, než jsme tam nastěhovali první aparáty. Vymetli jsme krysy, vpustili trochu čerstvého vzduchu a plesniví zdi zakryli stylově platy od vajíček. Na starost nás dostal robustní školník, který se zajímal o starý americký káry a kdysi dávno hrál dle svých slov rock'n'roll. Nosil knír, měl neustále úsměv ve tváři a z pozice zkušeného muzikanta taky občas tendence s námi zkoušet, abychom pochopili tu správnou cestu. Jinak poslouchal často za dveřma a kolem nohou měl omotanýho malýho synka. A tak jsme zkoušeli. Brnkali jsme ve třech a na místě, kde měl sedět bubeník, bylo prázdno. Měli jsme tam nějaký starý škopky od kámoše pro případný zájemce a vyvěšovali inzeráty. Ale hlásili se pořád hrozný exoti. Se dvěma už to nakonec vypadalo nadějně. Dokonce jsme s nima odehráli několik zkoušek. Oba dva byli fajn kluci a bubnovali dobře. Ale ten první měl časem problémy se starou, která ho pouštěla ven jenom podle nálady. Bohužel svý, takže pak na zkoušky přestal chodit úplně. Druhý zase lítal v heroinu a tak mu často padaly paličky z rukou a navíc do další zkoušky všechno zapomněl. Jestli si dobře pamatuju, byli jsme z toho všeho už dost unavený a pomalu si říkali, že se na to vykašlem. Ani jsme nebyli moc vydaví na další lidi z inzerátu. Do hry totiž vstoupilo jiný řešení. Automatický bubeník. Malá černá a na svou dobu poměrně drahá hračka, kam si naprogramuješ bicí, jaký chceš. Půjčili jsme si ji, pekelně se zasekli na jejím ovládání a pak s ní natočili dvě věci. Bylo to v malém domácím studiu u Freddyho Bittnera, známého kytaristy, což někde domluvila Monika. Jsou to takový rarity, které nikdy nevyšly. Ta první písnička se jmenovala Joint a tak nějak popisovala naše tehdejší starosti.

Můžeme se směle vydat touhle cestou. Tři kluci s krabičkou. To znělo skoro jako název kapely, který jsme mimochodem ještě neměli. Ale všechno se zase změnilo, neboť v těch dnech jsme potkali na ulici kámoše Rudocha a že prý nějaký jeho kolega z práce má podnájemníka bubeníka, který tady v Praze studuje konzervatoř a hledá kapelu, aby se nenudil. Skázali jsme, ať nám teda zavolá, že to zkusíme. Ozval se nějaký Zdeněk a domluvili jsme si sraz.

Eat the Fly. 18.48, už se nám to tady začíná tak jako příjemně plnit všemi těmi, kterým vás tady nechám býtáci v dobrých jejich rukách. Tedy můžu slíbit prvního tu Sebana, protože ten z té večerní trojky dorazil úplně první a tak to vezmeme odzadu. Dneska končíme živáky. Od 8 až do půlnoci hrajeme živáky na vaše přání, ať už jsou to ta písemná, která posíláte hned teď. Na nic nečekám, napíšu zprávu, co chci, pro koho to chci, z jakého živáku to chci, proč to chci a pošlu to sem do beatu, buď to SMS-kou nebo mailem nebo zprávou z aplikace, to je jedna možnost, tak se do nich zapojit, a nebo po 8, až ty živáky vypuknou, tak jednoduše zavolejte na 210 32 33 34. Bonus to celý má jenom jeden, a to je to, že nic jiného než živáky se ve středu večer nehraje. Takže pokud vymyslíte píseň, která živě ještě nevyšla, no tak to vám splnit úplně nemůžeme. Ale jinak můžeme splnit úplně cokoliv. A co už přišlo, to je tady označeno, zvýrazněno jsou v tom praporky, všechno je to vidět na první pohled ve všech těch našich přístrojích, kam chodí zprávy, takže tu vaši ota rozhodně nepřehlédne. Je to jedna z pozvánek na dnešní večer, ta další, která za chvilku se tady za okénkem a už vidím obličeje splní, tak to jsou Uši rádia Beat, Petr Korál, spolu s ním taky je Paul Kovač, muzikant, kytarista ze skupiny Red Baron Band a 333, ty to tady převezmou už za pár minut a pustí se do uší. To znamená, Petr bude hrát, Pavel bude poznávat, hodnotit, chválit anebo zatracovat. Uvidíme, jak je na tom se sluchem i s hudebním vkusem. Vy si užijte uši i živáky, já se na vás budu těšit zase zítra.

0: Radio Beat.
1: Kufry?
2: V autě.
1: Pasy?
2: V autě.
1: Bítě?
2: V autě.
0: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
3: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
0: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
4: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
5: Prosím vás, vy jste cukrárna?
6: Ne, autoservis.
5: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
6: Povídám, že jsme...
5: Indiánka, rychle.
6: No, jak chceš. 20 korun.
5: Cože?
7: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
5: Větrník.
7: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
5: Větrník. A je čerstvý?
7: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Uši Rádia Beat.
8: Uši Rádia Beat.
0: A Petr Korál.
9: Petr Korál vás samozřejmě všechny srdečně zdraví a vítám tady hosta dnešních uší, což je kytarista Paul Kovač, spojený s kapelami Red Baron Band a 333. A i s dalšími projekty, ale řekněme, že teď budeme preferovat tyhle dva. Souhlasíš?
10: Souhlasím, ahoj.
9: Tak ty pravidla, v úzovkách pravidla uší znáš, nemusím vysvětlovat. Půjdeme rovnou na první pecku, ne?
10: Tak jo, jdeme na to.

0: Duši Rádia Beat a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši, jejíž hostem je Paul Kovač, kytarista Red Baron Bandu a člověk, který tady má to právo a zároveň povinnost hodnotit to, co slyší, tak jdi do toho.
2: No tak já jsem poznal, že to byl Stepan Wolf a samozřejmě zpěvák John Kay. A to je moje oblíbená kapela. Já bych řekl, že tady v Čechách jsou takový trošku nedoceněný, že tady všichni znají Bon Jovi.
1: Jednu písničku, ano.
2: A občas ještě se někdo chytne se skladbou Pusher, která byla ve stejném filmu Easy Rider. Oni, ty Stepan Wolf v té Americe, měli vlastně daleko víc hitů v těch na přelomu 60. 70. let. Ale samozřejmě Born to be Wild je jako takový ten song, který přežil tu kapelu, nebo je slavnější, jo, než ta kapela.
1: Jo. Jo.
2: Nicméně, já jsem je vždycky měl rád. Líbil, vlastně se mi na nich líbila taková ta syrovost, jako takový zvláštní zvuk hamondek, takový hodně naštvaný. A mám rád třeba některé desky, jako je Monster, to je skvělá deska, nebo taková ta deska s tou lepkou, teď si nespomenu na ten název, tak to jsou výborné věci, ale samozřejmě všechny tyhle z těch 60. 70. let. Mrzí mě, že jsem tuhle kapelu nikdy naživo neviděl. No, že?
1: Já bohužel taky ne.
2: No, oni v Evropě nějak jako nehrajou, člověk by na ně musel jít vlastně do Spojených států, a to se mi nějak nezdařilo zatím. Už jsem to letos malem naplánoval, ale když jsme tam chtěli jet, tak vlastně jsem koukal právě na ty koncerty, že jsem chtěl ještě vidět Marka Farnera z kapely Grand Funk a ani jeden z těchto interpretů prostě v okolí toho, té destinace, kam jsem chtěl jet, vlastně nehráli, takže jsem to vzdal.
1: Já musím říct, že jsme se s Pavlem nebo s Polem před vysíláním bavili mimo jiné o italském progroku. A tak já ti teď nabídnu jeden český progrok.
2: Jasně, tak

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Vít.
1: Sluchové ústrojí tady má dnes prověřováno kytarista Pókovač. Tak co ti to sluchové ústrojí teď říkal?
2: Já jsem, jak to začalo, tak jsem byl ztracený úplně, protože jsem si říkal, ježiš, to neznám vůbec. A jak to začalo hrát, tak jsem podle zvuku bubnů, který byly takový hodně moderní a posléze i kytary, tak jsem si říkal, tak to vůbec netuším, jako co to je, ale pak jsem tam nějak jako načapal v těch backing vokálech nebo v tom vyšším hlase Honzu Holečka, ale byl tam takový lehce utopený, takže jsem na tím chvíli jako přemýšlel, jestli to fakt je on.
1: Já jsem kýval, že je.
2: Jo. A vůbec netuším, co to je za partu.
1: No, já ti to prozradím za chvíličku, ale líbilo, nelíbilo? Zaujalo?
2: Zaujalo mě to, ale jako nejvíc mě tam vlastně zaujal ten zvuk toho vibrafonu, že mě to trošku připomnělo Franka Zappu. Ale zase, abych byl upřímný, tak moc nemám rád ten zvuk bubnu, který tam byl. Ten je tak jako... takový jako hodně moderní produkce, která se mi k tomu osobně moc nehodila, ale to je moje taková preference, protože ty dobře víš, že já jsem fakt jako takový staromilec, že jsem, jak se říká, usnul v těch 70. letech.
1: Tak, jasně. Tak s tou poznámkou na adresu bubnů si asi nepotěšil Štěpána Smetáčka, který to nahrál.
2: Aha. Ale tak to ne vždycky znamená, že ten bubeník jako může za ten zvuk těch bubnů. Jo? Ono to spíš to dost často za to může ten, kdo to míchá, tak ten jako s tím, nad tím má velkou moc, co s tím udělá.
1: A jinak byl to projekt Grabner, který už má dvě alba a vlastně bohužel jenom jediný koncert, kde pokřtil ta obě alba najednou letos na jaře v Rock Cafe a víc se zatím nerýsuje, což je docela škoda. No. To je projekt, za kterým se vlastně jeho hybatelem je Mirek Gertner, který hrával v kapele Manželé a tak dál. A prostě on má hrozně rád ten starý art rock a prog rock a je to slyšet. Jo.
2: No to je slyšet. A vidíš, to je zajímavý, to bych nečekal, že někdo, kdo hrál v kapele Manželé.
1: No.
2: Jako, takže dospěje tady k takovýhle jako sofistikovaný hudbě. No, zajímavý. Je to zajímavý, já osobně, kdybych měl producentskou moc, tak bych jako udělal trošku jinak ty bubny. Teď nemyslím, co tam hrajou, ale spíš... jako ten sound těch bicích. No.
1: Tak teď si dáme ještě něco modernějšího v tom smyslu, že to je úplně nová nahrávka, která fakt vyšla před pár dny.
2: Tak to jsem...

0: hostie Rádia Beat a Petr Korál.
1: Za námi další věc dnešních uší, u které jsem trošku předpokládal, že mému hostu, tedy Pavlu Kovačovi, to asi nedá žádnou práci to identifikovat. Byť sám říkal, že tuhle věc ještě neslyšel, ale samozřejmě okamžitě poznal, co to bylo. Tak tedy, co to bylo a hlavně, co si tomu říkal?
2: No tak já jsem nejdřív, jako, jak si říkal, že to je nový a začal hrát ty Hammondy, tak jsem si říkal, jako... To je skvělý, že někdo dneska ještě taky používá Hammondy. Jako. A pak, když se to rozehrálo, tak jsem chvilku nevěděl a podle hlasu jsem samozřejmě poznal i Iana Gillena, takže jsem se dovtípil, že to budou nový Deep Purple, který jsem ještě jako neslyšel, tu desku. Akorát jsem o ní čet spoustu kontroverzí. Mně se to líbilo, mně to přijde, že aspoň podle téhle skladby, že to je jako víc návrat k tomu sedmdesátkovýmu zvuku té kapely, i když vlastně částečně trošku i takovýmu tomu Perfect Strangers a tohle, tak to jako, mě to tak nějak jako evokovalo. A co mě na tom přišlo zajímavý, jestli z toho máš stejný pocit, že ten refren mi přišel takovej na Deep Purple neobvykle pozitivní.
1: Jo, že
2: jako to moc nemývají takhle. Ale jako ne, takový, ne ve špatným, ale jako takový...
1: Takový skoro popový refén.
2: Ano, ano, ano. Tak mě to jako přišlo. Ale vlastně jako se mi to líbilo. Pro mě to jako pro fanouška těch starých Purple bylo bližší než ta éra se Stevem Morsem, i když vím, že to spousta lidí miluje, ale tohle mi přišlo víc tradiční.
1: No já jsem pouštěl ty Purple samozřejmě i z toho důvodu, že tam je si připravou oslý můstek k tomu, proč tady také si, to znamená ke skupině 333 a vašemu novému dvojalbu, protože, no vysvětli sám.
2: Jasně, no tak v Deep Purple hraje Ian Pace na bicí a my jsme teda natočili album, který se jmenuje Isolation 333 kapela a tam jeden z hostů je Ian Pace. A teda ještě, když jako jsme tady v tom ranku těch Deep Purple, tak další host je tam Glenn Hughes na té desce. No, takže to samozřejmě, tam je ta spojitost. A my jsme ještě z Red Baron Band dělali před kapele Iana Pace v říjnu 2025 pět koncertů. Takže jsme se s ním měli možnost setkat a takže tam je tato spojitost, no, to si správně vybral oslý můstek.
1: Na tom albu 333 je vlastně, teď nevím, jestli 11 nebo 12 věcí. A jsou to vlastně všechno převzaté věci, podle čeho jste je vybíral a kdo to vybíral?
2: No, my jsme je vybírali takhle, my jsme ty různý věci většinou hráli naživo s tou kapelou a vybírali jsme tak nějak jako, že se nám líbily a zároveň jsme se snažili vybrat věci, které bychom mohli nějakým způsobem upravit tak, aby jsme hráli jinak, než je ten originál. A snažili jsme se to nějak jako posunout někam jinam, aby na to byl jiný vhled, což se nám doufám povedlo, že nejsou jako to úplní kopie těch originálních verzí. No a v průběhu toho natáčení, který trvalo vlastně 5 let, celý ten projekt, protože to začalo jako v covidu, tak se do toho vlastně dostali různý hosti. Dva už jsem tady jmenoval, ale jsou tam ještě 3 lidi třeba od Paul McCartney. Je tam Don Preston, který hrál s Frankem Zappou. Je tam brácha Micka Jaggera, Chris Jagger a spousta dalších jako muzikantů. A nebo Dick Taylor, ještě ten zakládal Rolling Stones a pak hrál hodně dlouho v kapele Pretty Things, tak to tak jako různě přicházelo, ty spolupráce. Něco se točilo v tom covidu na dálku, něco se točilo tady ve studiu Sono, že sem ty lidi přijeli jako právě Ian Pace například.
1: Viděl jsem fotky. No.
2: Tam byla vtipná historka, že jsem se dostal do situace, že jsem ho dirigoval. Že vlastně on, jak slyšel tu skladbu, nevím, jestli tady budeme pouštět, ale je to písnička, kterou napsal John Lennon, jmenuje se Isolation.
1: Budeme ji pouštět.
2: Budeme ji pouštět,
1: ale až na konci.
2: Jo. Tak vlastně jsme mu pustili tu nahranou verzi, on si to jednou poslech, šel to zahrát a pak se vrátil do té režie a poslouchal to a nastalo tam takový hrobový ticho, že on jako říkal, že neví, co s tím. A nikdo nic neříkal, tak jsem měl potřebu jako zachránit situaci, tak jsem začal něco říkat, že by tam mohlo být v kytarovém sole víc bubnových prejků a on se tak jako na mě podívá a říká, to si nepochopil, co tím myslím. Já to slyším poprvé v životě a ta písnička má takovou jako strukturu, že se tam hodně mění ta dynamika a na první poslech se to nedá zapamatovat. Tak se tak na mě jako podívá a říká, víš co, tak mě budeš jako dirigovat. Ve mně trošku zatuhla krev, já jsem si říkal, bože. Tak jsem si napsal jako strukturu na papír, vzal jsem si takovou zlatou tušku Kohinor a ukazoval jsem nástupy nejlepšímu rokovému bubeníkovi a chvíli jsem si myslel, jako že to dopadne špatně, naštěstí ne. I jsme se nakonec jako docela zasmáli a bylo to dobrý, takže to byla taky zvláštní situace. No.
1: A myslím, že to dopadlo ta věc velmi pěkně, ale ostatně uslyšíme ji, ale až po něčem dalším.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi dnes spolkovač. Tak co ty na tohle?
2: No já jsem po chvíli jako zjistil, že ten zpěvák bude Kačes. Pavel Husar, s kterým já jsem hrál nějaký čas. A takže jestli to Kačes slyší, tak tě zdravím. A kapelu jsem teda jako neodhad správně, nebo teda respektive jenom z části, protože to je ta ještě starší podoba, takže...
1: Ty jsi říkal Rumpa, ale já říkám, že to je vlastně Rumpa, ale ještě v době, kdy jsi říkal Symphonic Rumpa.
2: Symphonic Rumpa, já tu písničku nikdy neslyšel. Vlastně je taková daleko rokovější, než co znám od toho Rumpálu. Jo, ale no... Kačes je, já ho mám hrozně rád, to je skvělej chlápek, prostě je s ním strašná sranda a prostě výborný člověk, takže jestli mě slyší, tak ho zdravím.
1: No a souvislost s kapelou 333 je samozřejmě i v osobě bubeníka Petra Chmely.
2: Ano, jo, ten, to je pravda, ten hraje vlastně, nebo hrál v těch Symphonic Rumpa taky, no.
1: Tak.
2: Takže, no, tak a to vidíš, a to jsem nikdy neslyšel, tohle, to přede mnou zatajili.
1: To bylo z alba Umbaikví, tam byl hit, ta titulní, a to byla vlastně taková ptákovina, ale ta deska byla hrozně pestrá, no.
2: Jo.
1: Tak jo, tak zase někam hluboko do historie. Mhm.

0: Hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: Stáli jsme v uších a dostali jsme se na americkou scénu a tady opět jsem si myslel, že toho pohokovač, kytarista Red Barn Bandu pozná, no tak co si tomu říká?
2: No tak to byl samozřejmě Bob Dylan a krásná věc, kterou udělal, ale já právě si vždycky říkám, že tady v Čechách je takovej trošku nedoceněný, ne, že by tady neměl nějaký fanoušky, ale speciálně rockeři na něj většinou koukají jako skrz prsty, nebo hodně jsem se s tím setkal, jako že neumí zpívat a tak dál prostě a že to je takový jednoduchý a že to vlastně není rockový. Ale mě ta jeho jako tvorba přijde strašně zajímavá a on je jako studnice dobrých skladeb, který spousta jiných jako interpretů proslavila, že jo. Například Jimi Hendrix a
1: jasně.
2: Birds a spousta dalších.
1: Tak.
2: A
1: tuhle písničku třeba proslavili i Ministry.
2: Vidíš, tak to jsem třeba neslyšel, tuhle verzi. To bude asi maso. Ale prostě mně se ta jeho tvorba líbí, přijde mi zajímavý a třeba hodně se mi líbí deska Shout of Love. Tam jsou taky jako hodně zvláštní věci. A texty se mi líbí. Chápu, že tady jako v Čechách to není tak doceněný, protože spousta lidí neumí jako anglicky anebo neumí ještě jako ten level té angličtiny, kterou Bob Dylan používá, ale
1: ten je sakra vysoký.
2: Ten je vysoký a je to takový jako náš Vláďa Merta, tak. Třeba kdybych to přirovnal. Ale prostě opravdu se mi to líbí a třeba se mi líbil hodně, asi před rokem byl film, že jo, Completely Unknown, kompletně neznámý, tak to byl docela jako hezký film. A my jsme se tady vlastně bavili o tom, jak Dylan na těch koncertech trošku kašle na ty fanoušky a záměrně ty věci hraje úplně jinak. To prostě patří k jeho folkloru už od konce 60. let, kdy on tohle prostě dělá a to je součást takový té hry, že on prostě je taková osobnost, že je mu to jedno zkrátka.
1: A já musím ještě jednu doplňkovou otázku, protože jsem zaregistroval, že ty taky Dylanovy písničky hraješ s Jankem Ledeckým. Platí to ještě?
2: No to platíme, hrajeme, ale třeba jednou, dvakrát za rok a jsme desetičlenná kapela, hraje tam třeba ještě Jirka Rubeš, který hrál v Red Baron Band, jo, Kačka Hladůvka z 333 a tak, takže je nás 10 prostě, Ondřej Konrád na foukací harmoniku. A hrajeme prostě předělávky Boba Dylana, ale zase jako jinak, než nesnažíme se o nějaký jako revival, ale hrajeme vlastně vlastní úpravy. No.
1: Jestli si to pamatuju, tak to mělo nebo má hlavičku Janek Ledecký a Mr. Everest?
2: Mr. Everest. No. A to za tímhletím citátem stojí Leonard Cohen, tuším, že jako oni se optali, co si myslí jako o hudbě Boba Dylana a o těch textech a jestli je dobře, že dostal jako Nobelovu cenu a on prones něco ve smyslu, že to je jako kdybyste prostě na horu Everest vrazili vlajku a napsali tam nejvyšší hora světa. Jo, takže to je prostě, takže to pochází tady z toho citátu jeho, yes. Mr. Everest. No.
1: Tak pojďme dál. Y'all wanna raise the roof of y'all, y'all wanna raise the roof! Mother, maybe!

0: Připadalo mi to trochu jako Red Hot Chili Peppers, ale věděl jsem, že to jako nejsou, ale mělo to takový pro mě vibe. Pak najednou se tam objevilo elektrický piano, já jsem si říkal, tyjo, to je úplně někde zase jinde. A pak jsem tam posléze jako poznal Glenna Hughese, tak mi jako dedukcí došlo, že to pravděpodobně budou Monkey Business a Glenn Hughes.
1: Je to tak?
0: Jo, ale, je to tak? Ale byl to takový jako dlouhý vývoj. No, no ale mělo to docela energii teda, no. To...
1: A tvoje myšlenkové pochody, jak jsem tady byl svědkem v přímém přenosu, tak teda se ubíjeli správným směrem. Tak dobře, tak ta další věc asi pro tebe tak složitá v uvozovkách nebude. Uvidíme.

0: hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: A se mnou Pavel Kovač z Red Baron Bandu a má slovo opět.
2: Tak tady jsem to poznal hned od prvního tónu, že to jsou Lucifer's Friend, mý oblíbený a zpěvák John Lawton. A pro mě je to taková jako nedoceněná kapela, protože jejich minimálně prvních 5-6 desek je naprosto famozních a je strašná škoda, že se jim nepodařilo prosadit nějak víc. Ale mně se zdá, že oni byli vždycky jako trošičku napřed, jako, že spousta těch desek vlastně s tím žánrem prostě byly o trošku dřív, než to přišlo. Jo? Že byli takový jako vizionáři a to se jim asi nevyplatilo v rámci té popularity.
1: Jasně, aniž by za to mohli.
2: Aniž by za to mohli, no. A byli to skvělí studioví muzikanti mimo jiný, takže ty desky jsou prostě jako nádherný a je tam spousta krásných věcí, no. Ten John Lawton vlastně, když se vrátím k desce 333 Isolation, tak byl pokus, aby se na té desce taky objevil. Já jsem si s ním psal, vyměnil jsem si s ním nějaký e-maily, ale on bohužel byl nemocnej, tak

0: jako vlastně nevyšlo a po posledním e-mailu tak 2 měsíce na to umřel, takže byl jako, on už prostě asi věděl, že to prostě nepůjde. Tak to bylo taky smutný. No a my jsme ještě s Red Baronama měli vlastně hrát společný koncert s Lucifer's Friend. Už byly plakáty po Praze, mělo to být na Chmelnici, ale bohužel se to taky neuskutečnilo, protože to pořádal Ozzy Kubík, který vlastně spáchal sebevraždu, takže z toho koncertu sešlo. Takže já jsem se bohužel s touhle kapelou nikdy nesešel, i když jsem vlastně jako potom toužil a už se to nestane, protože vlastně část kapely už je po smrti. No.
1: That's life, no, jak se říká.
0: No.
1: Tak zase něco českého a hodně starého českého.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Tohle byla výprava na začátek 80. let na tehdejší českou novovlnou scénu. A co tomu říká Paul Kovač? Sam jedno velké ucho.
2: Já jsem to vůbec nepoznal. Vůbec netuším, co to je. Bylo to vtipný, zábavný, ale jako nemám absolutně tušení, kdo to jako může být.
1: No, překvapí tě, že s tím člověkem taky hráš, dokonce o něm dneska byla řeč, protože to byl Janek Ledecký za mlada se skupinou Žentour.
2: Nekecej. No tak to bych nedal, jako. A vůbec jsem ho tam teda nepoznal, jako ten hlas. Jo, to. No, zajímavý. Dobrý.
1: Tak, jo.
2: Tak to byl dobrý chyták teda.
1: Tak pro tebe poslední píseň přichází právě teď.

0: Naše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Se mnou stále Paul Kovač z Red Baron Bandu, tak prav, líbilo, nelíbilo?
2: Jo, tak to je jasný, že líbilo. Kapela The Who, teda tam poznáš hned od začátku, že to zpívá Roger Daltrey, to je samozřejmě tak charakteristický hlas, že to nejde přeslechnout. A se tady vlastně během písničky bavili o tom, že je škoda, že tady v Čechách tato kapela nemá takovej ohlas, že to je jako v Anglii, že jo, z 60. let ze Stone má Beatles třetí nejdůležitější kapela 60. let britská.
1: Dívám na souhlas.
2: No, ale oni byli strašně silní v těch 70. letech, kdy natočili spoustu skvělých alb.
1: A nejenom Tommyho, že jo?
2: Nejenom Tommyho. Toho natočili dvakrát vlastně, 69 a pak ještě tu filmovou verzi. Ale třeba Who's Next je skvělá deska, By Numbers a další. Quadrophenia je úžasná věc. Ale taky především jako je to fantastická kapela jako naživo. To jsou do dneška prostě jako lidi, kteří mají obrovskou energii a umějí si pohlídat zvuk, že koncerty prostě znějí dobře. A ty jejich živáky, prostě, co jsou různý ty videozáznamy a to, tak je to prostě síla. A mně se na nich ještě líbilo, že jako v té muzice a v tom jejich vystupování byl humor. Že jako oni uměli být hodně vtipný a to mě bylo vždycky sympatický. Tak taková kapela, která tady přes její velikost tady jako nedosahuje u českých fanoušků té slávy.
1: My jsme se přiblížili k závěru uší, a protože když tady mám zástupce minimálně dvou kapel, o kterých jsem hovořil, tak bychom si od každé měli něco pustit. Hovořili jsme tady o projektu 333 a albu Isolation. Tak pojďme si dát tu titulní věc, kde hostuje Ian Paice.
2: Souhlas? Jo, tak Souhlas, a to je ta první písnička, kdy jsem mistra Paice dirigoval s tuškou v ruce a říkal jsem si, jestli to přežiju. Přežil jsem a tohle je výsledek.
1: Jdeme na to.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Uši Rádia Beat, jejíž hostem byl Paul Kovač, jsou téměř na konci, ale co by to bylo za uši, když tady zastupuje také Red Baron Band, abychom si nepustili i něco od nich, a ono to bude taková premiéra, viď, něčeho.
2: No, máme připravujeme novou desku, která by měla vyjít v říjnu. Máme už i termín křtu 10. října v Malostranské besedě. Ta deska se bude jmenovat Walking Danger. A je tam, tohle bude vlastně skladba, kterou si pustíme, která se jmenuje River of Whiskey, která bude tu desku otvírat. A je to taková prostě hard rocková palba, no, tak...
1: Uslyšíme. Tak já ti děkuju za návštěvu, ať se daří.
2: Já taky moc děkuju.
1: Loučí se i Petr Korál a tady už Red Baron Band.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Čau Beatianci, já jsem Ota Seman, budu tu s vámi až do půlnoci a budu vám pouštět živáky. Letmý pohled na hodiny mi říká, že je 9 minut po 20, takže začínáme ty živáky. Trošku jsme přetekli, ale to vůbec nevadí. Teď už budeme sázet, budu to tam sypat jeden živák za druhým. Je důležitý, abyste se i vy zúčastnili, protože vaše aktivita vlastně ovlivňuje ten celkový obraz toho vysílání večerního, protože vybíráte ty živáky a posíláte mi tipy, co bych měl zahrát. Je to jednoduchý, můžete posílat SMS-kami na 720 001 222, můžete mi posílat maily na studio@radiobeat.cz. Je tu varianta využít býťácké apky, což je varianta, řekl bych, velmi dobrá a solidní. Je to nabídka toho, že to tam můžete buď napsat, anebo případně i namluvit, protože je tam nahrávátko, do kterého zaznamenáte svůj hlas a přímo sami si to tak nějak jako ohlásíte, co že to budete chtít pustit a vám to pak pustím. No a nebo ještě je možné taky volat sem do studia na 210 32 33 34. No, nebudu to dlouho zdržovat, napsal mi tady býťák Petr, ten píše dokonce až zdaleka z Floridy, píše ahoj o to, a přes býťáckou apku to napsal. Prosím o zahrání Judas Priest The Sentinel, děkuji, věrný posluchač Petr z Floridy, je tu hrozně teplo a já doporučuju nejezdit sem. Jo, ono se tam lítá, tam se nejezdí, jo, ale stejně i tak to v podstatě budeme brát, jakože Petr teda říká, že do toho vedra to není úplně nejideálnější. Každopádně Judas Priest a The Sentinel, to je to, co uslyšíme jako první v těch dnešních živácích. Tady je.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Tak, jsme v kotli, pouštíme si živáky, někdy to žije, někdy to může třeba i trošičku skřípat, zejména když ten telefonát zdánlivě na první dobrou je trošku, řekněme, zmatený. Což se mi vlastně před chvílí stalo, sami uslyšíte proč, ale nakonec si myslím, že z toho jasně vyplynulo, co budeme hrát. Pojďme si poslechnout Evu, která mi volala, jo? Ota Radio Beat, halo.
3: Ahoj, tady Eva, ahoj Otto.
2: Nazdar Evi, čau. Tak povídej, co pro mě máš, nebo spíš, co si budeš přát za muziku?
3: Hele, já bych si přála Ozzyho se Sabatama.
2: Ozzyho se Sabatama, ale to taky takový, on, myslím, se Sabatama Ozzy naspíval tak možná 3 nebo 4 písničky, jestli se nepletu,
3: tak,
2: ne?
3: Tak mi tam dej Ozzy, hlavně mi tam dej Ozzyho, prosím.
2: A jakou? Já chci vidět, jakou? Počkej, ty jsi utekla. Jakou písničku chceš?
3: Ale mně to je jedno, hlavně, aby to byl Ozzy.
2: Prostě Ozzyho a se Sabatama. Dobře, no tak ven, protože těch je strašně moc, tak jsem myslel, že budeš mít nějakou konkrétní na mysli, ne? Hele, seš tam? Co to je? No nic, tak tohle je vyřešený. Pustíme si Ozzyho. Jo, Eva se vlastně úplně ztratila. No, ale chtěla Ozzyho, tak ji ho dáme. I s těma Sabatama, ne?

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na beatu.
1: Jeden živák my, jeden živák vy, takhle nějak to tady chodí a tím pádem teď je čas na to, abychom si poslechli další živák, který vybírá někdo z beatáků. Tentokrát to je písemná záležitost, co mi tady přišla a přišlo to, teď koukám, no vlastně taky přes beatáckou apku nebo přes mail. Ne, přes mail to přišlo. Tak, mailem, ano. Píše Tom z Brna, zapálený fanoušek Iron Maiden. Píše od roku 2018, že je zapálený fanoušek. Takhle jsem to aspoň pochopil, jak to napsal. Takže asi víme, co budeme hrát, jo. A teď pozor, píše. Ahoj o to. Léčím se doma s letní angínou a samozřejmě mi celý den hraje jenom Radio Beat. Chtěl bych tě touto cestou opravdu velice moc poprosit o zahrání nejlepší kapely na světě Iron Maiden, tak tohle je samozřejmě diskutabilní, ale podle gusta tak, jak to je, a jejich fantastickou pecku Rime of the Ancient Mariner, a to z jejich vynikajícího živáku Life After Death. Chtěl bych si totiž vychutnat to Harrisovo neskutečné solíčko. Chtěl bych to nechat zahrát pochopitelně sobě jako takovou vzpomínku na všechny české i zahraniční koncerty téhle nesmrtelné legendy, které pravidelně absolvuji od roku 22. Dále bych to chtěl nechat zahrát pro svého kamaráda pivaře Jirku Šatného, který na rozdíl ode mě je větším fanouškem Iron Maiden, poslouchá je od roku 1980 a byl na nich už nesčetněkrát. A to jako takový dárek k jeho 60. které s ním oslavím příští sobotu. Dále bych to chtěl nechat zahrát vám všem do rádia, protože hrajete opravdu vynikající muziku. No a pochopíte, tady píše, když zrovna nejste velcí fanoušci Železné Panny, no to jsme, jako ti hrajeme každou chvíli. No a pochopitelně bych to chtěl nechat zahrát všem posluchačům nejlepšího rádia Beat a také všem fanouškům téhle nesmrtelné legendy, ať už těm starším, jako je Jirka, tak i těm mladším, jako jsem já. Uděláš mi opravdu velkou radost, když moje milované Iron Maiden zahraješ. Díky moc všem i tobě, přeju hezký večer, Up the Irons. Beaťák Tom z Brna zapálený fanoušek Iron Maiden od roku 2018. Podle toho, co všechno napsal, tak bych věřil, že to skutečně je zapálený fanoušek. Je tam ještě PS, bude letos i pumpa mého milovaného rádia Beat v Brně, to jsou tazníky, tak já můžu říct bude. Tím bych to tak nějak jako uzavřel a můžeme si pustit Iron Maiden, Rime of the Ancient Mariner.

0: bez lupenou v kotli.
1: Ahoj, oto, ja te zdravím, tady Alena z Mohelnice.
2: Ahoj, Aleno z Mohelnice. Tak, povídej, co budeš chtít zahrát?
1: Chtěla bych moc zahrát písničku od UFO, Doctor, Doctor, please.
2: Doctor, Doctor od UFO, no tak to si můžeme dát, no. A ty jsi, a UFO jsou tvoji oblíbenci?
1: Ano.
2: A jo, tak to jo.
1: Také Ozzy Osbourne a tak podobně.
2: Jo, jo, jo. Hele, a že ty seš kámoška tý Evy, co volala před chvílí?
1: Ne,
2: ty seš jiná teda,
1: ne.
2: Jo? Mně to tak připadá, jako že tam máte holky nějaký mejdan nebo něco takového. A asi ne teda, ne, tak ne, dobře, tak už tomu ne, rozumím. Seš jiná, seš Mohelnice, tak to je dobře, ano, já nevím, odkaď byla Eva, ano. Že jo, samozřejmě.
1: Ne,
2: to dá rozum.
1: Ne, já jsem to poslouchala.
2: Jo, jo, dobře. Tak jo, a UFO, a chceš to zahrát pro někoho speciálně nebo čistě jenom pro tu dobrou náladu?
1: No, chtěl bych to pro tebe, jo. Pro mého manžela, pro sebe a pro všechny býťáky.
2: No fajn.
1: A strašně ráda poslouchám rádio Byť a pomáhá mě to.
2: Tak to zřekla.
1: Dává mě to energii.
2: To zřekla moc hezky, hlavně tu poslední větu si řekla moc hezky, to se mě líbilo. Dobře, tak pustíme si UFO, Doctor, Doctor. Měj se, ano. Čau, ahoj.
1: Čau, čau.

0: jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Pomalu, ale jistě jsme se překlopili přes 21. hodinu a budeme pokračovat v živácích. Samozřejmě jeden živák za druhým vám tady servíruju. Vy si je vybíráte, posíláte mi ty tipy, ať už tedy SMS-kami na 720 001 222, to číslo určitě znáte, máte ho všichni v mobilech, pokud ne, tak si ho tam uložte. Nebo případně přes maily na studio@radiobeat.cz. Můžete pochopitelně využít i beatáckou apku a tam já bych vyloženě doporučoval, abyste to třeba vzali i ve zvukový podobě, abyste to namluvili, no a nebo to tam můžete taky napsat, jo, případně můžete zkusit se dovolat sem do studia 210 32 33 34, což je možná, řekněme, taková nejvíc komplikovaná situace, protože ne vždycky ta telefonní linka je volná, jelikož mi sem volá dost býťáků, s některými touhletou, v tuhletu pokročilou hodinu vedu i sáhodlouhé debaty, takže potom je ta linka obsazená a třeba se nemůžete dovolat a v tu chvíli je lepší popadnout mobil, vzít apku a v té apce to prostě jednoduše namluvit a odeslat a pak už to tady prostě krásně funguje. Já jsem Ota Seman, přeji příjemný poslech a teď sahám po SMS-ce, kterou napsal Jarda z Plzně, píše mi tady: na základce mě před drahně léty uchvátili Kiss, Love Gun, nádherný živák, co ty na to? Je to s otazníkem a se smajlíkem, tak se opustíme, tady je.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: No čau, tady já, Mira.
3: No, tak nějak teď, se, dobrý, už tě slyším normálně.
2: Tak, připojilo, jo,
3: povídej Miro, co chceš pustit?
2: Hele, ty brďo, já nevím, člověče, aby tam něco odsečte.
3: Úplně nejlepší je volat, že chceš něco pustit a pak mi říct, já nevím, jo, tak já, to je takový, jakože fakt, ty voláš jenom, že nevíš ani, jo?
2: Ne, člověče, dej něco od Třech sester, každopádně nějaký živák od sester.
3: Živák od Třech sester, dobře, tak pohrabu a něco tam vyberem, ne,
2: a
3: co?
2: A písničku nějakou takovou tu jejich hopsací, víš, jak oni to mají.
3: Ty chceš hopsat dneska, jo?
2: Nechci ho psát, ty brzo, nabalí si cigára, jdu chrně, zítra ráno o 6:30 stávám u 5:30 vlastně.
3: Musím
2: být v drachotě, víš jak. A pak mě čeká 5,5 hodiny cesty z Rajchu domů, takže to.
3: Takže
2: a to jsou úplně rád, ty brzo, já jsem volal už 10krát a dneska poprvé jsem se dovolal.
3: Tak vidíš, super, tak ať se ti dobře usíná u Třech sester, měj se,
2: děkuju,
3: čau, ahoj.
2: Děkuju, taky, čus, ahoj.

0: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.
1: Oh, I wish I was in the land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Už jsem tady párkrát zmiňoval tu záležitost týkající se naší beaťácké apky, kde můžete kromě tedy písemných variant využít i variantu zvukovou, tedy nahrávku, takže stačí stisknout nahrávátko a namluvit. A třeba takovej David, ten toho využil a to plně, tak si ho poslechněte. To je přes beaťáckou apku, přes nahrávátko.
2: Čau Otto, tady David, prosím tě, mohl bys mě zahrát živě Kabát žízeň? Bude to i pro ty posluchači, co právě teď poslouchají Radio Beat. Užívej hezký večer. Čau, ať moc děkuju.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů. 17 studiových desek. 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrádejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

0: jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Středeční večer tady na Beatu až do půlnoci patří živákům, který vybíráte vy, ať už SMS-kami, mailem, přes Beaťánskou apku, anebo přímo telefonicky sem do studia. Přistává mi tady jedna velmi stručná, prosím o zahrání On the Turning Away, což jsou samozřejmě Pink Floyd, to všichni víme, tak jsem ji tady pěkně v živém provedení našel a byť nemám tu SMS-ku podepsanou, tak tomu Beaťákovi, který, nebo té Beaťace, já to nevím, jestli to nebyla ženská, který napsali tuhle tu SMS-ku, tak myslím, že touhle písní udělám radost a nejenom jim, protože ten živák se fakt povedl. Jdeme na to, tady jsou Pink Floyd a On the Turning Away.

0: bez lupenu v kotli.
1: Na Beatu posloucháte Živáky, tak jak je tady vždycky máme každou středu večer, a já tak jako papoušek loví ta přání z osudí, ty překvapení, no tak já lovím třeba teď momentálně v SMS-kách, přišla

Tam jedna od Jardy z Velkých Losin. Jarda je náš stálý přispěvatel do, řekněme, té dopravní rubriky. Určitě ho znáte, on nám vždycky volá nějakou tu dopravní situaci, na kterou někde narazí, protože je to kamioňák. No a ten by si přál živák od Metallica, Nothing Else Matters z roku 1993, prý natočeno v Mexico City. Tak mu ho zahrajem. Tedy myslím tenhle ten živák, jo? Ten song. Tak, tady je Metallica.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Čujeme býťáci, minuli jsme 22. hodinu, já jsem Ota Seman a přeji vám příjemný večer, pokračuji s vámi až do půlnoci, kdy vám plním vaše přání týkající se živých vystoupení, tedy živých koncertů. Dnes tedy jsme bez lupenu v kotli, pokračujeme, co se živáků týče, tak mi přišla SMSka tady od Zdeňka a Zdeny. To jsou býťáci, kteří jsou z Mělníka, jestli se nepletu, jo, mám to v SMSce. Oj, o to, v pondělí jsme byli v Pardubicích na ZZ Top, skvělé. Šoupni tam prosím něco od nich, díky moc, z Mělníka zdraví Zdeněk a Zdena. Tak jo, dáme si ZZ Top, ale ještě předtím vás upozorním, že můžete psát ta přání SMS-kami, jako to udělali teď Zdeněk a Zdena na 720 001 222, to jsou ty textovky, maily na studio@radiobeat.cz, no a můžete využít i býťáckou apku, kterou pokud máte ve svých mobilech nainstalovanou, tak už určitě víte, že můžete použít jako v textové podobě, tedy napsat normálně odeslat, anebo případně využít býťácký nahrávátko, který tam je, tam zmáčknete, namluvíte, odešlete, je to vyřešený. No a pak je to ještě varianta telefonní a ta je 210 32 33 34 a teď už se ke slovu dostanou slíbení ZZ Top.

0: Tak tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Bez lupenu v kotli si užíváme jeden živák za druhým. Píše mi tady Bíťák Honza, neboli Jan. Píše, čau o to, nebo on píše zdary o to. Rád bych Arakain z Edenu, strom života. To jsem dlouho neslyšel. Díky, Jan. Tak jendo, dáme si strom života. Tady jsou Arakain.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Tak tady, Beťáci, koukám na jednu zprávu z naší beťácké aplikace, která přišla v písemné podobě, je z Rotavy od Beťáka Ládi, který píše: ahoj, prosím tě, pust mi tam Guns N' Roses, je jedno, co váš věrný fanoušek z Rotavy. Láďo, když to v té Rotavě teď momentálně posloucháš, tak si myslím, že by ti mohla udělat radost právě tahle věc, Estranged. Tady jsou Guns N' Roses.
2: Oh, you're into that, all right. This is called Estranged. We're talking.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Rosta ze Znojma. Mám po 12, poslouchám Rádio Beat, jsem na chatě, chtěl bych zahrát na živáky něco od Queenu Hammerfall, jestli to píšlo.
2: Hammerfall, no, to bychom mohli, no, nějak takhle živě zkusit. Co ty na to? Hele, a říkáš na chatě, dobrý, to máš jakože prodloužený víkend, anebo se tam takhle flákáš pořád?
1: Ano, já mám noční, ale mám dovolenou, takže půjdu do práce až pondělí.
2: Jasně. Tak jo, tak ať ti to jde pěkně od ruky, dneska užívej ještě relax a dáme si Queeny.
1: Od ruky to jde, mám tady nacházených 10 lahváčů, tak to půjde.
2: Jo, jo, jo, to máš tak jako, to začínáš nebo si v půlce?
1: Hele, začínám.
2: Začínáš, dobře. No, tak máš co dělat, hele, to bude dřina. Čau, ahoj.
1: Jo,
2: jo, jo. Ahoj, čau.
1: Ahoj, taky čau.

0: bez lupenu v kotli.
1: Večer plný živáků na Beatu je, nebál bych se říct, v plném proudu, blíží se 23. Já ještě před tou 23. hodinou tady lovím v SMS-kách, jedna z nich přišla z Opavy, a to od Bíťáka Radka, který píše: ahoj, prosím, zahraj nám Zdroj od Romana Dragouna, díky. Tak pro Radka do Opavy a vlastně pro všechny, kterým se tahle muzika Romana Dragouna líbí, ať už v textové či hudební poloze, anebo v obojím, protože že ono to tak nějak všechno pasuje dohromady, tak si dáme Zdroj Roman Dragouna.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Tak býťáci, máme krátce po 23. hodině a já ještě jednou připomínám, že můžete svá přání na živáky, které tady budu plnit až do půlnoci, tak můžete psát na 720 001 222 SMS-kami, maily na studio@radiobeat.cz, případně využít býťáckou apku, můžete to tam napsat, anebo přímo namluvit, no anebo třeba ještě zkusit i zavolat sem do studia na 210 32 33 34. Čas se krátí, půlnoc se blíží, já jsem Ota Seman, přeji příjemný zbytek toho dnešního dne, který ho už opravdu nezbývá nějak moc extrémně, necelá hodinka, tak si ho budeme užívat. Užívat si ho za tónu těch živých nahrávek různých kapel, který vlastně vybíráte vy, a já to ještě doplňuji nějakými dalšími. Jdeme na to, já tady teď budu mít další z těch přání, které mi dorazily, to budou vítkáči. Píše mi býťačka, která má ráda vítkáče, je to Irena, Rumpelka a Martin. Tak, napsali mi, zároveň mi ukázali, že nalepili nálepku nebo samolepku Rádia Beat na Transfagaraš, což je v Rumunsku, nevím úplně přesně, co to má znamenat, ale je tam taková tabule, oni mi poslali i fotku, Irena stojí u té tabule a tam je nalepená samolepka Rádia Beat, za což děkujeme samozřejmě za tuhle propagaci až do Rumunska, a Irena s Martinem by prosili nějaký živáček od oblíbených vítkáčů, tak jim zahrajeme Drát v uchu, to si myslím, že se tak nějak pěkně hodí do Rumunska. Jdeme na to, vítkáči.

Zkouším ten drát vytrhnout, vážně se s ním nedáhnout. Zkouším ten drát vytrhnout, vážně se s ním nedáhnout. Zkouším ten drát vytrhnout, vážně se s ním nedáhnout. Zkouším ten drát vytrhnout, vážně se s ním nedáhnout.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Čau, Otto, tady Murphy.
3: Nazdar, Murphy.
2: Mohl bych nějaký přání živý muziky?
3: Hele, mohl bys. Trošku tak jako mohl bys, no. Co by ne?
2: Hele,
3: proč?
2: Ty seš fanšmekr na Rush. Já je miluji taky. V příští rok v únoru na ně jdu do Mnichova. Takže bych si od tebe přál nějaký živák od Rush.
3: A máš něco konkrétního, nemáš nic na mysli,
2: ale
3: necháš to vyrožit na mě.
2: A nějakou tu klasiku Subdivision třeba,
3: jo.
2: Nebo Lamlight, něco z toho, co hrajou asi tak průběžně, nebo Toma Sawyera, ten by byl úplně nejlepší.
3: Jasně. No tak jo, tak já mrknu, pohrabu se tady v archivu a dáme tam něco od Rush, jo? Živě, pěkně,
2: to
3: Murphy.
2: Je to výborný.
3: Měj se, Murphy, díky, čau.
2: Ty taky, díky, měj se, tak čau, ahoj.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.
1: Ha! Make it so that now. What you say, boy?

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na beatu.
1: Bez lupenu v kotli, na beatu pokračujeme s jedním živákem za druhým. Píše mi tady přes beatáckou apku Radim, který je v Sheffieldu. Tedy alespoň píše, že zdraví ze Sheffieldu. Tak já mu budu věřit, že tam je. Proč by ne? No a píše, ahoj o to, můžeš mi zahrát The Doors Whiskey Bar. Ať se mi dobře jede domů. Přeji příjemný večer a zdraví Radim ze Sheffieldu. Tak jo, Whiskey Bar, tedy Alabama Song od skupiny Doors, je poměrně krátká, stručná píseň, ale prý se při ní docela dobře jede domů. Alespoň Radim to tak vidí, tak mu ji pustíme. Tady jsou Doors.

0: 40 let historie nacpané do dvou dnů, 17 studiových desek, 5 živáků, bezpočet kompilací a metal od rána až do večera. Halloween v létě.
1: Jasně.
0: Nekoukejte do kalendáře.
2: Neshánějte kostýmy.
0: Slavte, poslouchejte a vyhrávejte.
3: Třeba na speciální číslo magazínu Spark.

0: jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Tak tady mi přes býťáckou apku přišla jedna zpráva od býťačky Ivy ze Zlína a je tak nějak, no řekl bych částečně v rýmovačce, jo. Píše, v houpačce si užívám pohodu tak, jak to má být, korunou úplně normálního dne je poslech rádia Beat. Na zítra mám budíka ke třetí raní, pust mi prosím Stinga k tomu relaxování, píše z díky Iva ze Zlína. Takhle. Iva zřejmě, díky tomu, že to ťukala v mobilu, tak napsala Sfinga, jo, že mám pustit. Ovšem, já jsem pochopil, tak inteligentní jsem, tak jsem pochopil, že to F tam nemělo být a že tam mělo být T a tudíž, že Iva pravděpodobně bude chtít Stinga. Jestli jsem to pochopil blbě a netrefil jsem se, tak se omlouvám Ivě, ale Sfingu žádnou jsem nenašel, takže dáme toho Stinga a ono se to nějak usadí. Jo, tady je.

0: bez lupenu v kotli.
1: Ahoj, to je Luboš. Já bych prosil zahrát od Zeppelinu Schody do nebe skvělému chlapovi Pavlovi, který bohužel včera zemřel. Jestli nebe existuje, tak on se tam určitě dostane. Tak ať se mu tam po těch byťackých schodech hezký večer. Ahoj. This is a song of hope.

0: Andy Fairweather low.
1: Hledáčku Jirky Rogla na Radio B.
2: Krásný večer, býťáci, je úterý 7. července roku 2026. Svátek má Bohuslava a jen chvíli po 19. hodině vás ze studia Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. Máme před sebou další hledáček a tenhle můj dnes již dávno pravidelný pořad dostal svůj název podle mé druhé profese a záliby, když je fotografování. No a v hledáčku každého fotografa se tak mohou ocitnout nejen zajímavé osobnosti, případně krásné ženy, ale i objekty neživé, nebo naopak organismy živoucí, jimiž jsou bezesporu i nejen evropská města, metropole, tepající a vonící svým každodenním rytmem, krásou, ale mnohdy i naopak překvapující svou syrovostí, pestrostí a kulturními rozdíly, či oproti tomu poznáním, že ten svět není zase až tak velký, jak se může zdát. Ano, někdo ve svém volném rád jen tak vyráží za teplem, sluníčkem, modrou oblohou a vůní moře a dále. Někdo rád stoupá po horách, aby byl blíž k nebesům. Mnozí mají rádi výlety za historií, po hradech, zámcích či zříceninách. No a pak je tu také ta takzvaná městská turistika a mezi její příznivce se řadím i já. Je pravda, že tohle putování má taktéž svá úskalí, počínaje uměním se orientovat v místních pravidlech, zvicích či hromadné dopravě, až po nepřízeň počasí, kdy třeba nedávné poněkud přeci jenom nadměrnější teploty dokáží z ulic bez zeleně vytvořit pěkné pařeniště, ale od toho jsou překážky a výzvy, abychom jim nebojácně vyrazili v ústrety. Stalo se tak, že jsem si už v devadesátkách zamiloval Paříž, kam jsem se pak se svými blízkými několikrát vrátil. Miluju tu až industriální, ale artovou atmosféru současného Berlína, no a už je to pár let, co jsem se stal, jak mi tuhle jeden kamarád celku výstižně řekl, britofilem. No, ono je to dáno asi velkou měrou tím, že pokud má někdo rád rockovou a vlastně nejen rockovou, zkrátka muziku a máte smysl pro nějaký ten genius loci, rádi si sáhnete na místa, kudy kráčely její dějiny, musí vás to zákonitě vcucnout a pohltit. Pravda je, že na takovéto výpravy není úplně snadné najít podobně postiženého parťáka. Někdy to může trochu zaskřípat a někdo raději tak vyráží sám. To už je na každém, jak to má rád. Někdo se jen tak rád brouzdá ulicemi či po nábřeží. Někdo si potřebuje odškrtat všechny památky a muzea, ale pokud chcete dojít na ta správná místa, vyžaduje každá tahle cesta řádnou přípravu. Já jsem prvně v roce 2017 absolvoval takový asi desetidenní trip po britských ostrovech. Bylo to tak trochu z rychlíku, ale viděl jsem Skotsko, Wales či třeba komplex menhirů Stonehenge. No a bylo mi jasný, že se sem zkrátka budu vracet. S kamarádem jsem pak strávil celý týden v Liverpoolu, proč právě tam vám asi nemusím říkat. No a teď jen před pár dny jsem se vrátil z další výpravy do města nad Temží, kde jsem byl zatím, jestli správně počítám, po šesté. No a když je řeč o Londýně, dáme si do Clash a London Calling.

byly Clash a klasika, kterou i z Beatu dobře znáte a zazněla tu proto, že v tom mém hledáčku se dnes výjimečně a historicky poprvé neocitl žádný muzikant, zpěvák, fotograf či spisovatel, ale město, jehož název je obsažen v názvu téhle písně, tedy Londýn. No a The Clash, tahle punkroková legenda, tak ta je nerozlučně spjata s Camdenem, londýnskou čtvrtí, kde nejen zkoušela a vystupovala ve slavném klubu Roundhouse a v tamním Stables Marketu, najdete legendární schody, kde kapela v roce 1976 pózovala pro obal svého prvního stejnojmenného alba The Clash. Dnes jde o vyhledávané a přímo pohutní místo fanoušků. Ty schody tu najdete snadno, jsou přímo popsané a pojmenované jako schody The Clash. Já jsem si tu právě teď neodpustil fotku na stejném místě, kde stojí muzikanti právě na obalu své první desky. Výprava na Camden je vůbec zábavná, máte-li rádi ruch a atmosféru, kterou opravdu třeba v Praze, natož třeba v Brně rozhodně nenajdete. Dojedete sem snadno odkudkoliv metrem, jehož stanice tu patří k těm historickým a na dobových fotografiích vypadá úplně stejně jako dnes. Hned u metra najdete klub Underworld, který se svého času stal epicentrem britské rockové, metalové, punkové alternativní scény a nachází se v prostorách pod slavnou obří hospodou The World's End, kde mimochodem čepujou jako hlavní pivo tankový staropramen, no tak proti gustu, že jo, a tak dále. Zajímavostí je, že prostory klubu vznikly v roce 1992 přestavbou bývalých rozsáhlých viktoriánských veřejných toalet a pro mnoho později velkých kapel sloužil jako zásadní milník, takový odrazový můstek v začátcích kariéry. Své rané koncerty tu tak odehrály hvězdy jako Foo Fighters, Radiohead, Smashing Pumpkins, Soundgarden, The Offspring, Paramore nebo Maneskin. No a teď je celá budova podlešením, tak ji hmíme. Uvnitř jsme byli vloni s kolegy z rádia s Davem, Jezabel a spol. No a míříme ku zmíněnému Camden Marketu. Na mostě před ním ani tentokrát a vlastně nikdy nechybí místní pankáč, když jsem si ho natáčel, krásně mi zafakoval do objektivu. No a kdo jste tu byli osobně, určitě jste si ho také všimli, také jste ho neminuli, případně znáte videa s ním, ale já jsem tomu věnoval trochu času a zjistil jsem, že tomuhle chlapíkovi se tu říká zombie punk a vlastním jménem je to, představte si to, Anderson Garcia Rodriguez. Tenhle velice výrazný pouliční umělec a místní legenda pochází, což se dá odhadnout i podle jména, z Brazílie a je snadno rozpoznatelný podle těla pokrytého desítkami tetování, včetně vytetovaného bělma v oku, číra a rozeklaného jazyka, ano. Opravdu každý den se dává na mostě Camden Lock s přímo ikonickou cedulí Help a Punk to get drunk, tedy pomozte pankáčovi se opít a s turisty se pak fotí za symbolický poplatek a na bundu nebo tričko vám, řeknete-li si, nasprejuje takovéto anarchistické áčko za libru nebo dvě. Někteří místní ho prý vnímají jako, řekněme, kontroverzní turistickou atrakci, ale on sám se prý považuje za ochránce punkového dědictví čtvrti a snaží se udržet naživu vzpůrného ducha Camdenu. Camden je také, co se týče hudebního dědictví, nerozlučně spjat s Amy Winehouse, jednou z posledních členek toho smutného 27 Clubu. Ano, právě v tomto věku, v roce 2011 a právě na Camden Square číslo 30 zemřela. Přímo na Stables Marketu má bronzovou sochu, které jsem si ani já neodpustil fotku. Na ruce přitom měla od fanoušků navléklé korálky, náramky a nechyběla ani nějaká ta květinka. Zemiserable. Lístek jsem koupil za 20, což je na naše necelých 600 a bylo to krásné, jak se říká, i když divadlo, potažmo muzikály jinak nemusíte, tady zůstanete sedět s otevřenou pusou, protože je to fakt paráda. No ale to zkrátka měl jsem jako velký fanda rockové opery Jesus Christ Superstar takový, řekněme, sen, vidět tohle dílo právě na West Endu, kde během 8 let hraní mezi lety 1972 a 1980 drželo rekord jako nejdéle hraný muzikál na West Endu a to až do roku 1989, kdy ho předběhl taktéž Weberův muzikál Cat.

No ale to právě teď, 20. června, to mělo premiéru nové nastudování, a to přímo v divadle The London Palladium, což je pravděpodobně nejslavnější a nejprestižnější varietní divadlo na světě. Nachází se v samém srdci londýnského West Endu ve čtvrti Soho a od svého otevření v roce 1910 je považováno za takový pomyslný vrchol britského zábavního průmyslu. Vystupovali tu takové legendy jako Frank Sinatra, Judy Garland, Louis Armstrong, Bing Crosby nebo Elton John, a když tu 13. října roku 1963 vystoupili Beatles, to šílenství fanenek před divadlem přimělo britský tisk poprvé v historii použít ten termín Beatlemanie. V novodobé historii zde vyprodané série koncertů odehrály Madonna, Coldplay, Bob Dylan, Adele nebo Robbie Williams, a teď tu nastudovali Ježíše za asistence samotného autora Sira Andrew Lloyd Webbera. Tady v tom bodě každý zvolá, to muselo být drahé, nebo se alespoň zeptá, co stojí vstupenky a zda se dají vůbec sehnat, tak bychom měli docela fajn místa na balkoně za myslím 42 liber, což je necelých 1200, a to je myslím srovnatelné s tím, co za lupeny dáte u nás. Můžete mít ale samozřejmě i mnohem dražší místa a pak je i pár levnějších, a v případě tohoto aktuálního nastudování lze zakoupit za pouhých 25 liber lístky dokonce přímo na stage, kde jste pak součástí děje. Tam je jen, myslím, nějaké věkové omezení. Máte mít černé oblečení a zamknou vám telefon do futrálu, no ale na druhou stranu asi to bude fajn zážitek. Pro hlavní a zároveň titulní roli byl vybrán, a jednalo se o jeho muzikálový debut na West Endu, Sam Ryder, velká současná hvězda, a to nejen v Anglii. Proslavil se v roce 2020 poté, co během první britské karantény způsobené pandemií COVID-19 zveřejnil cover verze svých skladeb na TikToku. No a během posledních 4 let má album číslo 1 v britské hitparádě, 2 miliardy globálních streamů, vystoupení na stadionech a věrnou základnu fanoušků přesahující 20 milionů. No, v každém případě je tenhle 37-letý zpěvák, skladatel, producent a herec velký sympaťák. Vizuálně se na Ježíše jako vlasáč a fousáč hodí a navíc je fandou té původní verze téhle rockové opery. Já jsem už na sociálních sítích sledoval přípravy téhle inscenace a bylo tam třeba krásné to, jak si rozuměli se samotným Andrew Lloyd Webberem. Sam tam také ukazoval svou sbírku jednotlivých nastudování Ježíše. To našemu tam teda, myslím, chybělo, ale to se určitě dá napravit. No a co je skvělé, jak se chová k fanouškům po každém představení, a to se hraje dvakrát denně, u bočního vchodu s úsměvem do roztrhání těla, podepisuje programy, desky, zkrátka kdo co chce, fotí se, rozdává se a moc si to, myslím, užívá. Je fakt, že kdo viděl před 30 lety to naše slavné tuzemské nastudování Ježíše v pražské spirále, může být k jiným verzím a nastudováním dost kritický, ale tady by, myslím, byl spokojen. To provedení je jevištně spíš minimalistické, scéně vévodí obrovský ležící kříž napříč pódiem. Ten se nakonec dle očekávání zdvihne, ale slouží třeba i jako stůl při poslední večeři Páně, kdy se dostaví i vtipný moment, a to když apoštolové strnou v poloze jako na slavné nástěnné malbě Leonarda da Vinciho z 15. století. Vrcholem je i zde samozřejmě árie v zahradách Getsemanských, a dokonce ji už Sam Ryder naspíval ve studiu a můžete si ji pořídit na takovém moc krásně vyvedeném bílém vinilu jako speciální single. No tak si ho teď pustíme a schválně mi pak třeba napište, jak se podle vás tenhle talentovaný zpěvák své role zhostil.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Dospíval Sam Ryder, tak jak ho v roli Ježíše můžete aktuálně vidět a slyšet na londýnském West Endu, a vy jste se hned ptali, dokdy se tu to představení bude uvádět, tak vězte, že v tom Paládiu, kde se hraje teď, má slavný muzikál rezervaci pouze do 5. září, aby se pak přesunul do nedalekého divadla Theatre Royal Drury Lane, kde si můžete a nejlépe online zakoupit vstupenky na představení uváděná od 16. října do 9. ledna příštího roku. No a pak Jesus Christ Superstar v titulní roli se Samem Ryderem vyrazí na britské turné a bude tak k vidění v Manchesteru, v Cardiffu, Oxfordu, Birminghamu, Liverpoolu a řadě dalších měst. Co je ještě zajímavé, v té jednopísňové roli krále Heroda, ve které u nás zazářil Vilda Čok či Bohouš Josef, a mohli jste v ní nedávno vidět i samotného Alice Coopera, se teď po 14 dnech střídají zajímavé osobnosti té britské popkultury. My jsme tam měli jako prvního v pořadí Jesse Tylera Fergusona, kterého u nás můžete znát ze sitcomu Taková moderní rodinka. Postupně si ale song krále Heroda zaspívají například Leighton Williams, Michael Ball či novoromantický idol Boy George. No a my z The London Palladium vyrážíme po přilehlé Carnaby Street, symbolu módní revoluce 60. let. Pravidelně zde nakupovali a scházeli se hvězdy jako Beatles, The Who, Jimi Hendrix anebo The Rolling Stones. A právě jim to byla poměrně nedávno, 9. září roku 2020, otevřen vůbec první stálý kamenný obchod. I když si tu nic nekoupíte, nikdo vám nic neřekne a je to fajn vizuální zážitek, na podlaze obchodu jsou pod sklem vytesané texty skladeb, zkušební kabinky zdobí obaly jejich nejslavnějších alb, kromě desek, triček, exkluzivního merče a módních doplňků. Tu koupíte například i sklenice gravírované slavným logem kapely, ale co je paráda, můžete tu zakoupit nebo si alespoň prohlédnout obrazy samotného Rona Wooda. Je tu vyveden i on sám v životní velikosti s paletou v ruce. No, já jsem si tentokrát koupil alespoň klíčenku, ale takovou moc hezkou, a my bychom si tak mohli dát právě Stony a proč ne rovnou něco z alba Foreign Tanks, které vychází právě teď v pátek 10. a mě z těch doposud zveřejněných písní zaujala ta, ve které můžete slyšet i hostujícího Roberta Smise, ano, přímo toho z legendárních The Cure.

Karo Gell je tu spolu s vámi na rádiu Beat. A co bylo teď na londýnské Carnaby Street, kde jsme se před chvílí ocitli spolu s Rolling Stones, trochu jiné nebo i výjimečné, že byla celá takhle pěkně nad hlavami procházejících ozdobena portréty a obrazy Fridy Kahlo, mexické malířky první poloviny 20. století, a nebylo tomu tak náhodou. V Londýně byla totiž právě teď, 25. června, otevřela velká retrospektivní výstava věnovaná téhle známé rebelce, mimochodem také svého času milence komunistického revolucionáře Lva Trockého. Zájem o její tvorbu se neobyčejně zvedl a trvá dodnes díky uvedení filmu Frida, kde v roce 2002 excelovala úžasná Salma Hayek. Pokud jste snad neviděli, honem to napravte. A my jsme si samozřejmě tuhle výstavu nemohli nechat ujít. Koná se v galerii Tate Modern, která se nachází v budově původní elektrárny Bankside. Jejímž tvůrcem byl Sir Giles Gilbert Scott, mimo jiné i architekt té Pink Floydí elektrárny Battersea a designér té nádherné londýnské červené telefonní budky. Vstup do galerie je volný, tak jako do většiny galerií a muzeí v Británii. Je v ní příjemný chládek a několik kaváren a restaurací. Připlatit si musíte pouze za některé výstavy, což je v současné době případ právě téhle Fridy Kahlo. Lístky je lepší si koupit dopředu, protože jsou i časově definovány na konkrétní hodinu, aby se jim tam zkrátka návštěvníci moc nehromadili, a sice úctivě, ale přísně to dodržují. K branám Tate Modern můžete dojít po mostě Millennium Bridge, známém z Harryho Pottera, což je takový bonusík. Výstava je krásná, určitě její provedení může vést k diskusím, což ale k tomu tak nějak patří, a i to mě na tom baví, že každý může mít na věc jiný názor a pohled. Další moc pěknou výstavu jsme si podobně zabukovali na Trafalgar Square, kde se v tamní National Portrait Gallery koná opravdu parádně vyvedená výstava uspořádaná zde ke

trese, vlajku zakrývajícímu obličej, no tak kdo ví, jak dlouho tu spočine, v každém případě na Waterloo Place je ještě jedna krásná galerie, opět se vstupem zdarma, a tady si můžete nejen prohlédnout ikonické fotografie Jimiho Hendrixe, Davida Bowieho, Rolling Stones, Metallica a mnoha dalších, a když jsem řekl ikon, i galerie se podle toho jmenuje Iconic Images, no a třeba zrovna ten známý Hendrix z roku 1967, známý snímek fotografa Gerrita Mankowitze, tu ve velikosti 50x53 palců bez rámu můžete pořídit za 12 600 liber, no a s rámem pak dokonce za 15 900, opět v britských librách. No a i když si vše naplánujete sebelíp, nedá se samozřejmě stihnout všechno, naopak je lepší užít si jen něco z toho a zbytek si nechat na příště, ale třeba na takovou Denmark Street, tak tam jsem ještě zašel. Youngblood tam mimochodem nedávno otevřel svůj autorizovaný shop, nachází se tu několik obchodů s kytarami, no pro kytaristy to musí být jak v ráji, i mně se tam líbilo. No a jeden z nich se nachází v prostorách Regent Sound Studios, ano, přesně tam, kde Rolling Stones v roce 1964 během pouhých 5 dnů nahráli své debutové album. Poslední den jsme tentokrát vyrazili na výlet do Brightonu, přímořského městečka vzdáleného od Londýna necelou hoďku vlakem, který míjí již zmíněnou Pink Floydovskou elektrárnu Battersea. Vyfotil jsem si, ale musím se přiznat, že jsem v ní ani u ní zatím ještě nebyl, tak možná příště. No a co v Brightonu? Kromě krásné procházky po kamínkové pláži či bloumání mezi malinkatými krámky v uličkách jsme tu shlédli i po uliční vystoupení takové velice mladičké death metalové kapely, ano, které si tu užívali i její pogující fanoušci, no a jukli jsme se i k domu, kde přebýval a tvořil sám Nick Cave. Musím říct, že atmosféra toho místa je rozhodně inspirativní a navíc měl za domem opravdu rozkošnou kavárnu, cukrárnu Marmalade, ve které jsme si dali alespoň vynikající ledovou kávu. Možná jste si býťáci všimli, že jsem z těch londýnských big beatových a hudebních pamětihodností nezmínil přechod a studio Abbey Road, obchod Beatles na Baker Street, Haddon Street, kde vznikl obal Ziggyho, Davida Bowieho, či slavný pub Cart and Horses, kde se zrodili Iron Maiden. No, tam jsem se už někdy v minulosti stavil a dost možná se tam ještě, dáli Bůh, vrátím. Schválně napište mi i vy svoje tipy na tahle místa spojená s muzikou, zajímavými osobnostmi či událostmi, ať už také v Londýně, anebo i kdekoliv jinde, ať je co objevovat a ty naše životy jsou pestřejší a bohatší. Já doufám, že se vám tenhle trochu netradiční hledáček alespoň trošku líbí, že vás alespoň něco z mého povídání zaujalo a budu se na vás těšit zase příště, kdy tu opět usedne nějaký ten host z masa a kostí. Dáme si teď právě toho Nicka Cavea, když už jsem o něm mluvil. No a já ještě dodám, že Jirka Rogl byl dnes spolu s vámi na rádiu Beat.

0: čerstvá rocková muzika. Aktuální novinky. Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio B.
1: Tak, začátek byl na nic. Ono se to již tak jmenovalo The Nothing. Hamburská skupina Dege 3 roztočila tisícistý druhý větrník na rádiu Beat a obsluha je na svém místě. Jaromír Tuba u mikrofonu a Pavel Černoch v labirintu techniky rádia Beat. Chybí snad něco? Já vím, kloudná melodie do úvodní skladby, ale tak to dopadá, když se hardcore kříží s new metalem. Následující rodinka Lemon Twix však trefí v titulní skladbě alba Look for Your Mind notu, jakou by bral i Nikolaj Rimský-Korsakov, kdyby nezděla tak kalifornsky. I když bráchové Briana Michael Daddariové po

0: větrník. Na
1: Rádio Beat. Co by asi řekla moje dnes už nežijící mátě, kdybych si v mládí přivedl domů a představil jí pankáčku Anču Shields, zpěvačku glasgowské skupiny Dead Pony. Mně je Anička docela sympatická a divím se, že se mi v předchozí skotské formaci Crystal přeslechl. Po předloňském debutovém albu kapela pobavila na letošním singlu Eat My Dust, při kterém můžeme lehce trsnout.

0: spolu s námi. Větrník na Rádiu B.
1: Po třech ansámblech, které se u nás ospělily prvně, se po 34. vracejí skuteční imperátoři větrníku. Kalifornská kapela Etreju, která 24. dubna vydala 10. album The End is the End. A já do něho sahám opětovně. Proč to napoví naše ukázka Afterglow, nezvyklá ukázka metalcoreu, který hojí nervy.

Větrník na rádiu Beat. Termín progresivní metal mi zní poněkud bizárně, asi jako avantgardní dechovka. Přesto po třetí rezervuju vysílací čas skupině Periphery z Washingtonu, která se tomuto označení nebrání. 15. dubna se ohlásila osmým albem A Pale White Dot, z kterého uvede opus Obsession. A jak je to s její progresivitou? Ta spočívá mimo jiné ve zvláštním rozšířeném ladění kytar.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: Třikrát se rozpadla a zasedala dohromady americká skupina Haze the Day. Proto mě udivuje, že se hlásí ke křesťanskému metalu. To na sebe pánové nemají čas nebo náladu? Ať tak či onak, metalcoreová formace ze 100 000ového Carmelu ve státě Indiana vypustila v květnu 7. album Dissenter a my z něho hrajeme Oblivion.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na rádiu.
1: Motley Crue, The Daisies, Tesla, Whitesnake, Winger, to jsou jen některá slavná jména kapel, jimiž prošel 67letý filadelský kytarista a zpěvák John Corabi. Buď on sám, anebo jeho friends, přátelé, jak pojmenoval kapelu, s níž vystoupil mimo jiné také v dubnu v Olomouci. Nepochybně se tam pochlubil lehce třeskutou náplní prvního solového alba New Day, z kterého teď odpálí titulní pecku.

0: větry.
1: Radio Beat. 27 let čekání na novou desku, ale z trpělivosti vykvetla růže. Skupinu Brother Kane založili v roce 1990 v Alabamě, nikoli v Bráchové, jak by se dalo podle názvu usuzovat, ale zpěvák a kytarista Damon Johnson a basák Glenn Maxey. Po dlouhých letech nečinnosti, vlastně paběrkování u Lynyrd Skynyrd, Alice Cooper a Thin Lizzy, se v roce 2022 znovu ohlásili a letos 17. dubna překvapili čtvrtým albem Magnolia Medicine, z kterého si pustíme track The Wolf on the Mountain, laskomenu pro rubriku Ploužák.

Větry na Rádiu B. Také rubrika Kláda je v normě 6-minutová. Navíc poznáme novou skupinu, mám na mysli novou v našem pořadu. Švédové The Kill existují totiž už od 90. a mají stále 3 původní členy. I konzervativní zaměření na stoner rock. 8. května vydali 12. album Master of the Skies a z něho zaduní titulní track.

0: Větrník na Rádio Beat.
1: Jsou dva a vystačí si. Před 11 lety se v Oshawě na břehu kanadského jezera Ontario ustanovilo duo Crown Lands, které tvoří zpívající bubeník Cody Bowles a kytarista Kevin Como. Dvakrát si vrzli ve Větrníku a protože 15. května vydali čtvrté studiové album Apocalypse, dostanou šanci i v aktuální nahrávce Black Star.

0: roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio B.
1: Znovu 15. květen jako termín expedice nového alba a třetí prezentace ve Větrníku. Tak se s dvojicí Crownland shoduje a konfrontuje následující kapela Propane z New York City. Ta má ovšem od roku založení 1991 mnohem bohatší historii a letošní Stone Cold Angel je už její 16. studiovka. Budeme z ní šířit pumelici Uncle Sam's Wants You. A mě opakovaně fascinuje, jako vydavatel gramofirma Napalm Records v rakouském Eisenerzu, kde trvale žije 4948 duší.

Dokud se 15. května neobjevila na pultech prodejen kolekce Carry the Light. Se synem Julianem jako producentem a zpěváky Sheryl Crow a Grahamem Nashem, co by hostujícími celebritami. Tou se stal i Frampton, předloni jmenovaný do rock'n'rollové síně slávy. Jednu z písní, Barry Treasure, věnoval památce už nežijícího kolegy Toma Pettyho. A právě tu si poslechneme jako epilog dnešního větrníku. Jehož pokračování už zase na příští neděli nosí v hlavě Jaromír Tůma.